0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

viděli rodiče. Čežom, čego, však už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: A

0: to talk about. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Money AK 4, ty víš kolik? Dělám pusy, dělám love, chceme víc.
2: Is this Chappie Beats?

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam! A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Night.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu v

pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Přijďte si zaběhat!
2: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: taky po 6. hodině a jsou tady zprávy. Pojďme na to.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: V Ostravě je dneska spíše oblačno, odpoledne i s možností nějakých těch lokálních srážek, zhruba tak jak včera, jo? 10 minut prší, pak 20 minut svítí sluníčko, takhle nějak by to mohlo vypadat dneska. Ty nejvyšší denní teploty možná o stupeň vyšší než včera do 16. V noci pozor, teploty opět klesnou až pod 7 stupňů Celsia. Na horách dneska maxima ve 14 stupních Celsia, polojasná obloha.
2: Fresh zprávy. Rozsáhlá nebo rozsáhlá dvouletá rekonstrukce sportovní haly v Ostravě Dubině je dokončená. Čtyřpodlažní projekt prošel zásadní proměnou a nabízí moderní zázemí sportovcům, ale i veřejnosti. Po více než dvou letech se do ní vrátili taky vítkovičtí frotbalisté. Ostrava pokračuje v distribuci menstruačních vložek do škol a středisek volného času. Od začátku projektu jich nakoupila už téměř milion a díky centrálnímu nákupu je získává výrazně levněji než v obchodech. Od letošního ledna už musí být tyto potřeby zdarma dostupné na všech dětských toaletách základních a taky středních škol. Město Ostrava ve spolupráci s Povodím Odry připravuje sérii opatření, která by při případné povodni mohla pomoci zmírnit její následky. Na čtyřech úsecích ve městě se chystá posílení protipovodňových hrází a připravuje se i zábrany podchodů, podjezdů a to v několika městských obvodech. Prodej baníkovských pernamentek se blíží ke konci. Své trvalé místo na městském stadionu na domácích zápasech Baníku si můžete zajistit do tohoto pátku, kdy bude prodej a v 17 hodin ukončené. Tolik zprávy a teď pojďme na dopravu. Vážně.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Děkuji za milé předání slova.
2: Máš za co? A budeš mluvit? Jo.
0: Nakonec jo, nakonec to bude. Takže prosím vás, co se dopravy týče, tak v Ostravě aktuálně nehlásíte žádné dopravní komplikace, které by vyloženě blokovaly jízdu. Pozor si ale dávejte, pokud budete projíždět křižovatkou úrovni Českobratrská a Poděbradová. Ta velká křižovatka u konzervatoře je asi v eroru, protože jednu chvíli jsme stáli a svítila červená úplně na všech stranách. Rozumíš, že prostě stály všechny strany, to znamená od centra nahoru, dolů do centra, ale i ze Stodolní, tady dále, potom jakoby na Poděbradovu. Prostě to stálo.
2: Pak se to rozsvítilo.
0: No, nikdo. Já mám jako teorii, že to mohla být taková ta, protože některé křižovatky umí číst, když jedou kolem IZS. Mm-hmm. A zhasnou všem, dají červenou, aby ty složky mohly projet. Jo? Vím, že takhle třeba funguje křižovatka u obchodního centra v Ostravě Zábřehu. A nevím, jestli tady ten výsledek byl takový, že žádné IZS-ko neprojelo, takže si jenom dávejte pozor, kdyby náhodou já jsem spěchal a vyšlo mi to tak. Tak jenom, abyste věděli. No a další informace o tom, co se děje na cestách v metropoli, nám můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Dobré ráno, úterní, aleluja, díky za ty dary teda.
1: Díky za ty dary, že je úterý.
0: Jo, a čeká nás prodloužený víkend, že jo, tak no jako jo, my se všichni těšíme.
1: Teď bych řekl
0: pátek.
1: Díky za ty dary, teda, to je krása.
0: Jak to myslíš?
1: No, že bude prodloužený víkend.
0: Jo, takhle.
1: To já něco určitě vymyslím. Takhle jo, já mám tenhle víkend dlouhodobě zabukovaný jako volný, protože a poněvadž my jedeme na chatu, na naši krásnou chatu v malebné Výšce Morávka, jo. A budeme slavit narozeniny, protože tak nějak se to letos vrodně sešlo, teta má padé, strejda má šedé,
0: jasně.
1: Babička sedmde.
0: No, krása.
1: Jo, tak to jde tak hezky jako za sebou, takže
0: budete
1: jsme se rozhodli,
0: náklady,
1: že právě. Budeme jedna přesně, no přesně tak. Mám radost, že to není jakoby jenom jako ekonomické přemýšlení naší rodiny, ale že to taky napadne taky, jo. Protože přesně, jakoby těch kulatin letos bylo tolik, že kdybychom všechny ty kulatiny měli slavit jako zvlášť Moni, tak já musím na hypotéku.
0: Myslíš, že na půjčku, že by se spůjčil, jo, na...
1: Tak, přesně to jsem chtěl říct. Takže je fajn, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Kdyby si cokoliv potřebovala, nedej Bůh, jo, jakože víš co, já vím, že ne, ale
0: v jakém ohledu?
1: No třeba osobním, že bys potřebovala pomoc, já nevím, jako s něčím doma třeba, nebo
0: no,
1: tak mi prosím tě nevolej, jo, já fakt jako v sobotu,
0: ale
1: v neděli
0: nejsem, buď v klidu.
1: I v pondělí budu prostě mimo, jako jo. Ne, Moni, i kdyby se cokoliv stalo, víš, jak se říká, kdybych ti ve dvě ráno zavolal v Ústí, tak vím, že pro mě přijedeš, víš,
0: jo,
1: tak,
0: jasně,
1: tak zrovna tenhle víkend to neplatí.
0: Vezmu
1: jo?
0: Svoje auto, které nemám,
1: tak,
0: a pojedu
1: tak, pro tenhle víkend to neplatí.
0: Já
1: jo?
0: Myslím, že můžeš být v klidu.
1: Děkuji.

0: No, tak já jsem jela dneska do práce, klasicky.
1: Výborně.
0: A kolem banky v Ostravě v centru, to znamená u Elektry, je hromada lidí. Jaká ale hromada. Projížděla jsem před 5 hodinou a oni si donesli takové rybářské židličky.
1: Ano.
0: Někteří i leželi, jiní stáli. A fronta až za rok, to znamená až jakoby skoro ke vchodu do centra.
1: Ano.
0: A nebo jako na tou opačnou stranu. Tak jsem zjišťovala, co myslíš, že se jako děje.
1: Mně to napadlo rovnou, protože já vím, že takové povyky před Národní bankou jsou na Elektře vždycky, když se uvádí nějaké mince nebo bankovky.
0: Jo. Takže speciální výměna pamětní bankovky s přítiskem. Akorát mi řekni, jak ti lidi se o tom doví, protože já jsem vůbec nevěděla, že něco takového třeba může být. Tak
1: jestli třeba není na webu České národní banky něco?
0: No, jako úplně běžně sociálně dostupné to nebude, že by to třeba prchalo nebo skákalo na Facebooku a Instagramu, to jako ne.
1: Aha.
0: Tak jenom ať nejste překvapení, když
1: půjdete náhodou půjdete jenom pro něco důležitého, do banky.
0: No, snad už se to hnulo.
1: Ale jo, hele, vidím tady, do oběhu míří výroční 5 000 koruna.
0: Jo, 5 000 koruna.
1: 5 000 koruna. Její výměna na pobočkách ČNB začíná v úterý, takže dnes...
0: Jasně, a když to rozklikneš, prosím tě, tak kolik? Jenom ať víme, jak dlouho tam ty fronty budou.
1: Začíná, Moni.
0: Od 7:30, no.
1: Tak.
0: Tak to je ještě hoďka.
1: Tak to má ještě hoďko. A v takové zimě teda. Prosím vás, pokud slyšíte a máte někdo dostatek kávy v autě třeba, tak dovezte jim tam kávu aspoň nebo něco.
0: Budou vděční.
1: Ať nám neumrznou. Díky.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 22. září, dobré ráno, přejeme na Freši, posloucháte ranní Bon Appetit. Musím říct, že pro mě monitora pondělí jako vstup do nového týdne docela v pohodě, čekal jsem to maličko horší.
1: Aha, tak a... já jsem jako neměla moc kolem sebe jako pozitivně naladěné lidi, že bylo vidět, že ten přechod z víkendu do pracovního týdne a ještě
0: z teplého do zimy.
1: No, ale ani na tobě jsem nepozorovala, že bys, ne. Takže pak se to zlepšilo,
0: to
1: jo?
0: Je pravda, ráno no. Ne, ráno, já si pamatuju, jsem přišel jako takový jako ne úplně v dobré náladě, vybitý, ale musím říct, že během dne se to nějakým způsobem zlepšilo.

0: A nakonec to pondělí teda nebylo jako vůbec špatné, no
1: tak
0: akorát
1: co?
0: To počasí.
1: Říkej, co to spravilo, tak já budu hádat, nějaké dobré jídlo, papání, ne? Byl jsi s přítelkyní, takže jsi odložil třeba něco?
0: Jako co třeba?
1: Pak to dála do třeba...
0: Jako
1: tak,
0: ponožky?
1: No.
0: Jo, nebo takhle, aha.
1: Do pradelního koše.
0: No jasně, no pračku jsem ale nestihl zapnout, to je jako jediný takový nešvar, který se mi na tom pondělku úplně nepovedl.
1: A tak co bylo dobré?
0: Tak jídlo bylo dobré, to je pravda.
1: Co
0: jo.
1: Ti spravilo náladu, říkej.
0: Mě asi spravilo náladu to, že vlastně jako tu
1: no,
0: jsem.
1: Jakože žiješ, jo?
0: Jo. Jako, ale fakt, jako, se směš, ale v tom minulém týdnu, kdy jsme chystali divadlo a naši premiéru, tak no. To byl velmi náročný týden a já měl dokonce ve středu večer takový jako pocit až jako, no mě tě tak rozbušilo srdce, jo. Aha. Jsem si říkal, no pozor, pozor, to je můj konec. Já jsem si nakonec ještě říkal, že to představení budou ve čtvrtek hrát jako pro mě. No ne, tak jako přežil jsem, že jo, ale nikdy nevíš, život je pomíjivý, tak to je, no tak já jsem prostě jako byl jenom rád, že jsem v pohodě, ne?
1: No to je.
0: No, tak dneska uvidíme, co dneska, jestli taky budu rád, že jsem úterý, každopádně, co se počasí týče, zhruba tak nějak jako včera, jo, takže žádné veselí se konat nebude, jenom abyste věděli, jako no. Ale tak co, no, je to k tomu podzimu patří, že jo.
1: No.
0: Takže v pohodě.
1: A navíc holky vypadají hezky, když jsou lehce zmoklé.
0: No když jsou mokré, tak jo. To
1: zmoklé.
0: Je to...
1: Lehce zmoklé, no, jako hodně už je moc, ale takové ty vlásky, když se ti začnou vlnit v tom mírném dešti,
0: jo.
1: Anebo když rozumíš to oblečení, tak nějak...
0: Ano, ano, já že... úplně rozumím, jak
1: jo,
0: to myslíš.
1: Já tě chápu.
0: Děkuju. Tak dobré ráno, přejeme všem, kteří naladili fresh. Doufáme, že i váš den bude dneska v pohodě. A ne tak mokrý. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: O to je těžké téma bavit se o tom, jaké pocity máme. Obzvlášť na začátku týdne, my to víme. Jo? I vy píšete, že dneska to může být lepší. Třeba Karin píše, že včera jí to vůbec nešlo. Jo? Nevím teda jako kde, ale předpokládám, že třeba v práci.
1: No
0: kde
1: třeba, jinde? Tak byl to takový podivný den. Jo? Lidé padali, naráželi do věcí. Zapomínali, málo se smáli třeba včera v tramvaji.
0: Přišlo ti?
1: Vyvolávali konflikty, každou chvíli někdo hádal, já jsem byla asi ve třech tramvajích a v každé se někdo pohádal.
0: Já nesnáším lidi, co vyvolávají konflikty, já to nenávidím úplně.
1: Tak trošku se to hryzlo.
0: Ale jsou takový, no nevadí, nedá se nic dělat. Proto jsou tady ranní jukeboxy na Fresh Radio.
2: Jukebox Fresh Radio.
0: A my se budeme snažit vám zahrát něco, co by vás mohlo dneska, minimálně teda aspoň dneska, potěšit. Nebo zvednout ze židle takzvaně.
1: No, anebo posadit na tu židli, jestli se třeba ozve někdo z té fronty u té banky, jo? Třeba, že by se chtěl zkrátit tu chvíli, protože je teprve 6:45 a otvírají v 7:30.
0: To je nemilé, to je fakt
1: tak,
0: nemilé.
1: Tak jako zahrajeme pro vás všechny, kteří tam přešlapujete.
0: Co bychom mohli zahrát třeba tak jako tematicky před Národní banku, kde se čeká na nové 5000 koruny, nebo respektive na 5000 koruny s nějakým znakem.
1: S nějakým přetiskem, jasně, ale...
0: Money. Ne, tak schválně, dejte vědět, telefon nebo WhatsApp tady k nám do studia je 77337 1036. Jukeboxy jsou tady.
2: Jukebox Fresh Radio.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
5: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: Přijďte si zaběhat.
11: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
12: První ročník běhu na 5 kilometrů.
11: Tolik?
12: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
11: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
12: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
11: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
12: Přijďte si zaběhat.
11: To jsme měli říct spolu.
12: A vlastně, no tak pojď.
10: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
13: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
14: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appétit.

0: proti gustu. My jsme tady teď jenom DJové. My prostě dáváme jenom play.
1: Počkej, Moni, jak se to říká? Proti gustu žádný dišputát?
0: Tak nějak, no.
1: Nebo dišputát?
0: Ne, dišputát, ale dišputát, nevíme, co to je, že?
1: Já nevím, co je dišputát.
0: Já to nepoužívám totiž.
1: Takhle, přeneseme to do 7 hodiny, protože proti gustu žádný dišputát, já taky nevím, co to je, jo? Tak schválně, to nechme. Teď ale pojďme na Juboxy.
2: Jubox, Fresh Radio.
1: Z vás děkujeme za vzkazy, které nám posíláte, my si toho moc vážíme, stejně tak třeba i Barťa si bude vážit dneska nás.
3: Dobré ráno všem, já bych chtěl dneska zahrát písničku Six Days, remix od Bass TLT, anebo remix Fast and Furious. Jedu na otočku do Prahy, tak snad to Pražáci neposmějou. A já se dneska ještě vrátím domů, takže
1: dobře.
3: Přeju hezký den všem, čau, Barťas.
1: Jen se vrát, ne, že nám tam zůstaneš ty jeden.
0: No, je prodloužený víkend, ne, že si to budeš chtít užít v Praze.
1: Ne. Neboj, Pražáci to neposmějou, není důvod, my mimochodem zdravíme taky do Prahy, dobré ráno. Hele, Six Days je nachystáno, takže zahrajeme proti gustu, žádnej dišputáč. Ale my jsme měli tady speciální přání, které jsme chtěli poslat všem, kteří čekají před Českou národní bankou v Ostravě u Elektry, protože tam se v 7.30 dneska bude rozdávat nějaká zvláštní 5000 korun s nějakým znakem.
0: No, rozdávat ne. Výměnu za peníze.
1: Tak, samozřejmě. Radim píše, že bychom jim měli pustit Bella Ciao. To jejich čekání by se hned mohlo změnit nějakou zajímavou loupež po vzoru seriálu La Casa de Papel. Jo, tak dobře, hele, není problém, já to tam připravím a můžem klidně tady Bella Ciao, jako proč ne? A přišel ještě jeden zkaz na hlasovou zprávu, tak já ho s dovolením pustím, jestli můžu.
4: Zdár, dobré ráno, když vidím ty ceny na benzínkách u cesty, co takhle zahrát německou Beer Price Stabil od projektu Zero. To je taková tematická.
1: Hele, dobře, máme těch přání víc, jo, takže všechno probereme, přeneseme to do další hodiny, máme tady na probrání, co znamená proti gustu žádnej dišputát, jo, a máme tady taky aktuální ceny pohonných hmot, prosím vás, to je velké téma a nebojte se, my s Mončou se nenecháme o toto krásné téma ochudit, my ne. Juboxy právě teď. Dobré ráno přejeme.
2: Jubox Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Brno, Praha, v jednu ráno vidím rohatýho. To by mě teda zajímalo, jako kdo by to mohl být ten pan rohatý.
1: To napadlo, že?
0: No nic, pojďme na to, co nás čeká, a to jsou zprávy. Dobré ráno.
2: Počasí.
0: 7 hodin právě teď na hodinkách, tak pojďme se podívat nejdřív na to, jak dneska bude. Ta předpověď není úplně růžová, teploty, ty maximální v Ostravě 15 až 16 stupňů Celsia, bude spíše oblačno a po celý den počítejte i s možností lokálních dešťových srážek. Na horách to bude o něco lepší, polojasná obloha, maximální teploty do 14 stupňů.
1: Ach jo, mrkni se za sebe.
0: Fresh zprávy. Tady jsme na horách.
1: Tak nám tady krásně už prší u fabriku, krásné dobré ráno je ode mě. Městská policie Ostrava posílila své řady o 12 nových strážníků po 3měsíčním kvalifikačním kurzu složili slavnostní slib a nyní zamíří na jednotlivá pracoviště. Městské policii přesto schází přibližně 30 lidí. V náboru proto pokračuje a hledá další zájemce o službu. Ano, Pernický se hlásí.
0: Já jsem chtěla říct, že fakt prší. Jako, že
1: však jo, proto říkám, koukni za sebe.
0: Přitom svítí sluníčko, víš, jako to je neskutečný tohle, co se tady
1: děje. Mrkni se, říká, že přijde a ono už to je to tady. Prostě.
0: No a k té policii oni hledají pořád ještě?
1: Pořád hledají.
0: Že bych šel na brigádu nebo něco? A tam musím ale slibovat něco, že?
1: Co slibovat? Tam budeš muset se hýbat. Tak.
0: Ty jsi řekla, že slib nějaký musím. Tak to ne. To já nesmím, to se nezlobte.
1: Jo, pokračujeme ve zprávách.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Zanedbaná cihelní ulice nedaleko centra Ostravy se mění díky novému projektu, který počítá s výstavou zhruba 220 moderních bytů i úpravou okolí. Developer do proměny lokality investuje zhruba miliardu korun a hotovo má být už v příštím roce. Tři muži ve věku 19 až 23 let napadli policisty během fotbalového zápasu na Opavském stadionu. Původně se policisté snažili vyřešit spor vícero fanoušků, ale dopadlo to takto. Tři mladí fanoušci budou za své činy potrestáni, všem jim hrozí až 4letý pobyt ve vězení.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a na cestách zatím klid. Děkujeme za to, že monitorujete s námi Ostravu a metropoli. Víme, že se jezdí bez dopravní nehod a dokonce se jezdí bez jakýchkoliv zdržení na těch hlavních průtazích. Takže opatrně nadále. A kdybyste měli informace, které by stály za to zmínit v rádiu, tak prosím vás, naše apka nebo telefonní či WhatsAppové číslo 773 37 136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
7: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
7: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!

0: stát, jo, si říkal.
1: No, je to
0: známe,
1: něco,
0: ale...
1: je to něco, co používáme úplně všichni, ale podle mě málo kdo ví, kdo nebo co to je dišputák.
0: Jo, jo, používá se to, ale
1: počkej,
0: já to nepoužívám.
1: Ještě než to řekneš, aha, co to teda doopravdy je, já bych nechal první frešáky, jestli je tady někdo tak chytrý a dokáže to bez Googlu a bez umělé inteligence popsat, co znamená dišputák.
0: Jo.
1: Jo, je to jako dišputák nakonec. S měkkým nebo s tvrdým i?
0: S měkkým se to píše.
1: S měkkým, OK. Prosím vás, víte, co to je dišputák?
2: Pošli hlasovku 777-337-136.
1: Takový ten dišputák, který používáme, když říkáme proti gustu žádnej, jo?
0: Tak žádný prosím vás, dišputát,
1: žádný dišputák, jo? Tak dejte
0: to
1: vědět. 777-337-136, to je náš WhatsApp. Bereme hlasovky a jsme zvědaví. Já to stále nevím. Já jsem se nedíval a pořád to nevím. Tak mě prosím vás hezky překvapte. Děkuju pěkně.

0: Bon Appetit 717, tak co teda píšou naši frešáci, že je ten dišputát?
1: Dišputát, hele, podle tak tady podle Jirky by dišputát anglicky je dišputy spůr, anebo a rozpor, anglický, možná ano, já jsem to tak přišel, jak se mi to hodilo do pusy, tak možná něco podobného, nějaký rozpor, prio.
0: Aha, dobře.
1: Děkujeme za tuhle myšlenku. Píše nám i člověk, který nemá jméno tady. Takže,
0: ale má číslo, tak jako má koncovku.
1: Tak mu říkáme 944.
0: Dobře.
1: Jo, píše 944. Mám za to, že to znamená něco jako nařízení nebo výhrada. Ale ostatní se zeptají z trady Googla, tak to budeš vědět na 100%.
0: Jasně. Tak to víš, že poprosíme Googla.
1: To my poprosíme Googla. Jakube, dobré ráno, co ty myslíš?
2: Já bych střelil, že je to z anglického dispute, co znamená spor, že? Ale nevím, nechám se podat.
0: No tak ale mě to stačí, jako mě uspokojilo.
1: To se dva shodly tím pádem.
0: Mě uspokojilo a nicméně...
1: A ty jsi uspokojená?
0: No takhle, já jsem takhle na starší, takže já jsem opravdu požádala strýčka Googla. O uspokojení. A strýče Google zase píše, že to pochází teda z latiny, jo? A z latiny tak, aby to znamenalo diskutovaný.
1: Aha.
0: Ale jako jo, v přeneseném smyslu hádka, přední nějaká rozprava. Takže proti gustu žádný dišputát bude, Honzi, co? Jak to chápeš?
1: Já nevím, já jsem z toho úplně v pasti.
0: Aha.
1: Já jako, takhle, já jsem si do dnešního dne nemyslel, že dišputát je takový menší pán menšího vzrůstu, který má
0: pupek. To je Roman z Kamene.
1: Který má pupek, jo, je mastný celý, takový jako špinavý, ale vždycky ví, co chce.
0: To jsi myslel, že je.
1: To jsem si myslel, že je pan dišputát.
0: No a teď budeš vědět, když nevím, se s někým budeš o ničem bavit, jo, třeba přítelkyně ti řekne, já chci bramborové placky na sladko, a ty řekneš, ne, já ji mám rád na slano, a řekne, ne, já chci prostě bramborový placek na sladko, tak řekneš, ok, ale proti gustu žádný dišputát a dáváš jí tím najevo, že vlastně nemá cenu a smysl se s ní o čemkoliv přijít.
1: Aha.
0: Jo, respektuješ nebo respektuješ, bereš ten její názor a asi jdeš od toho, teda podle mě.
1: Jo.
0: A dáváš si placek s tvaruškou.
1: Krásné, to je krásné. Já už dávno vím, že s ženami se nemá cenu hádat.
0: No to vidíš, jako, i bez dišputáta.
1: I bez dišputáta, i bez dišputáta to vím, jak v vodě.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: našeho vstupu není řidiče frešáky nějakým způsobem rozhněvat. Naopak, chceme vás uklidnit, že nejste jediní, co tankujete za 50-90.
1: Ty koksel.
0: Ono už to nejde ani úplně jako do pusy, když řekneš, že cena za litr nafty je 50-90.
1: Slyšela jsem ale, bavili se o tom včera, mý známý v okruhu, že to vypadá tak, že by to snad mělo jít dolů, ty ceny.
0: No,
1: jo, nebo si jenom slepě namlouvali, že bude líp.
0: Takhle, oni si namlouvali, že bude líp, to ano, určitě, ale jako dolů to opravdu jít má, protože vláda opět bude regulovat ceny pohonných hmot od 1. října, to znamená, ještě stále máme týden a něco málo k tomu, kdy ty ceny můžou růst a bohužel víme, že rostou den co den. Dokonce dneska už vím, že nafta stojí na některých čerpacích stanicích zelené barvy 51,90.
1: Tak dej tipy, ty se pohybuješ často ve voze, tankuješ možná, nevím, co dva dny třeba?
0: No, co dva dny ne, tak co
1: dobře,
0: tři.
1: Ale máš ty zkušenosti.
0: Ano.
1: Tak zkus popsat místo, jo? Kde je podle tebe ideálně natankovat?
0: To je velmi dobrá otázka, Moni, to já sám nevím, já to místo hledám, protože já vím, že jako do Polska se úplně už nevyplatí jezdit, tam ta nafta je víceméně jako stejně drahá nebo možná i dražší. Pravdou je, že Česká republika v rámci zemí Evropské unie má jednu z nejlevnějších cen stále jako nafty a benzínu. To
1: kolik
0: jsou jako fakta.
1: Na Sicílii?
0: Na Sicílii byli jsme, je to už teda měsíc a něco málo
1: k tomu. Je to konec srpna, no.
0: A platili jsme v té době, kdy tady nafta stála kolem 45-44 korun, tak tam jsme platili už kolem 52 korun na litr. Jo, takže jakoby opravdu je to tak. Kamarád jezdí do Německa víceméně obden. V Německu nafta na dálnici stojí už 62 korun.
1: Takže se pořád máme hezky.
0: Takže my se vlastně ve finále pořád máme hezky a opravdu Česká republika je, myslím, na třetím místě v rámci celé Evropské unie, kde jsou ty pohonné hmoty stále ještě jakoby za nejnižší cenu v uvozovkách. Dobře. Samozřejmě. No, takže, ale pozor, jo, pozor. No. Přišla vláda naše, milovaná, která řekla, my to teda zastropujeme. A zastropovali to na nějakou tu marži 2,50, myslím, jo, to znamená, že obchodník čerpací stanice nemůže mít tu cenu vyšší než 2,50 od nějaké

0: A teď já přesně jako nevím, jak to funguje, ale zastropovali to. Platit to bude od 1. října, to znamená, že za týden na něco málo k tomu bychom měli tu naftu dostat zpátky pod 50 korun, to řekl premiér Andrej Babiš. Jo?
1: A my jsme vlastně v tomhle stupu jenom chtěli pustit hlasovku, to jsme si trošku zakecali a nechali jsme se unést.
0: Já ji tady mám, ale neboj, já ji tady mám, jo.
2: Zdár, dobré ráno.
1: Dobré.
2: Když vidím ty ceny na benzínkách u cesty, co takhle zahrát německou Beer Price Stabil od projektu Zero? To je taková tematická. Danke.
0: Beer Price... No ale než já to najdu tady v té němčině, počkej, Stabil?
1: Já do tebe schválně nemluvím, protože chápu, že se koncentruješ.
0: A klidně mluv něco.
1: Ne, v pohodě. Chápu, že chlap se potřebuje soustředit, ale...
0: No, jako jo, ale já to zvládám všechno, víš?
1: Jo.
0: Beer, Stabil,
1: Stipe,
0: projekt Zero. No jasně, mám to. Jo, takže tematicky děkujeme, mimochodem děkujeme Kubovi, který se k ceně pohonných hmot jakoby taky vyjadřuje a víme, že to je náročné tankovat v této době. Takže ano, dobře, máme nachystáno a klidně zahrajeme.
1: No tak jestli zkus to je teda právě, jako tématické.
0: Tak jo, dobře, aspoň tak jo,
1: víš,
0: tak pojďme.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Ale jako chytlavé to je?
0: Je, ale vůbec nevím, o čem zpívá.

0: Bierpreis bleibt stabil.
1: Bier, jsem slyšela.
2: Aha.
0: Der Bierpreis bleibt stabil.
1: Das si nebude manžel.
2: Je pravda, že to chytlavé je. Mimochodem,
1: ale alkohol taky
2: vás,
1: teď padl, tak kdo ví, o čem on zpíval?
2: Právě no, prosím vás, takhle, za kolik jste tankovali naposledy vy a kde? Dejte nám to vědět, je to možné.
1: A za kolik jste schopni ještě tankovat, jo, než vás to přestane bavit? Kde je váš strop? Kde vy to zastropujete?
3: Pošli hlasovku! 77 337 136.
2: Hele, dívej, zastropované to dávno je. Víc jak 99,99 to stát nemůže, protože ty pilony to nenapíšou.

0: moudro, jo, a to je moje moudro. Já, Moni, nepociťuji zdražení nafty nebo obecně pohonných hmot, protože já už jako dlouhodobě tankuju za 500. Pořád
1: ano,
0: stejně.
1: Ano, ty máš stejnou taxu, jo? A je ti jedno, jestli se tam vleze tolik nebo tolik litrů, jo?
0: Já to moc nesleduju, ale je pravda, že já tankuju pořád za 500, jo?
1: No, vidíš, problém vyřešen.
0: Mně se zdražování netýká.

0: Tady se někdo má? Tady se někdo hodně má.
1: Kdo se má?
0: Miguel naposledy tankoval za 47,50. To je jako
1: a moc hezká. A kdy to bylo, minulý rok?
0: Ne, bylo to poslední tankování v Šenově. Účtenka říká, že datum je 15.9.
1: No to je září, to je jako...
0: No tak pořád je září, ale protože já nevím, jako tak klid.
1: Není to tak dávno.
0: Pojďme na další vzkazy.
1: Naděje je...
2: Čau, hele, jedna z nejlevnějších benzínek je mezi Vratimovem a Hrabovou. Není to ta Šelka, ale ještě před Ostravicí ta V8. Jezdím tam, ale aktuální cenu fakt jako nevím.
0: Ok, díky moc. Hele, aktuální cena podle mě tam by mohla být kolem 48,90, jo, tak jakoby se ty ceny teď jako pohybují. Pojďme dále, dobré ráno nám přeje taky posluchač, který píše, že naposledy bral plnou 14.8. jo, za 38,50. Ale už prý jezdí na výpady, no tak to asi moc daleko nejezdíš. Dobré ráno, taky Jirka. Já jezdím do Polska, tankuju LPG za 17 korun, takže pohoda. No jo.
1: Jirka je vysmátý.
0: Hele, a beru poslední nějakou hlasovku, poslední zprávu, kterou tady vidím. Tu nám píše posluchač Jirka a ten tankoval naposledy minulou neděli kousek od Těšína za 17,50 na naše. Ale je to plyn. Jo, tak jenom pozor, je to plyn. LPG opět. No a včera tankoval posluchač Martin na ONU naproti letišti a nafta stojí 48,50.
1: Okay.
0: No nic, uzavíráme to, nebo mě se normálně, mě uteče peněženka za chvilku. Já vidím,
1: ale ty máš,
0: tady,
1: si říká jako, pořád za 500?
0: No já vím, ale tak jako, jak to poslouchám, tak začínám si myslet, že opravdu to zdráhlo. Tak jo, prosím vás, jedeme dále. Shakira a

0: městě, no, později.
1: Punteria, jo, pojď. To byla Shakira.
0: Přežijeme to ještě.
1: Máme tady další zkazy na téma, prosím vás, pohoných hmot, děkujeme.
2: Čau, to je, hele, tak já to docela pociťuju, protože denně najedu více jak 50 km do práce a z práce. A ta cena už jako fakt otřesná, jo, teď jenom lituju toho, že jsem prodal svého úplně starého bavoráka, protože ten by přežral i řepkový olej, takže... Škoda, no.
1: Ty ale do oktávky to můžeš nalít taky, jako.
0: Možná jenom jednou, ale...
1: Tak tohle byl Kuba. Teorii tankuju za 1000 nebo za 500 a je to pořád stejné, úctívá i VV, děkujeme za to. A taky vzkaz od Marcela, který píše: zdarec, frešáci, fešáci, tady máca, posílám pozdrav z německých benzínek a poprosím nějaký dramík, díky. Na německé benzínce podle aktuální fotky stojí diesel 2,60 euro. Můžeš, Moni, prosím tě, do aktuálního převodníku eura na koruny spočítat, kolik je 2,60 euro? Je to hodně, to je jako 100% hodně.
0: Tak.
1: 2,60 euro a já ještě pošlu dovětek tady od Daniela.
2: Jo, to můžeš nalít do všeho, co má rotační čerpadlo.
1: No, výborně. Takže
0: 63 korun.
1: Takže prosím vás, jestli si myslíte, že 59 nebo teda 50-90 je špatně.
0: Je hodně.
1: Tak ne. Tak, jo.
0: Ještě máme kam stoupat, ještě jako abychom máme. Se dorovnali kolegům a kamarádům za radicima.
1: Ještě máme. No a první zakázka přichází taky pro digitální firmy. Benzínky prý poptávají rozšíření toho digitálního pilonu, jo, který ukazuje ceny na 3-ciferné číslo před čárkou.
0: Honzi, ne, to jsou další náklady. Dej tomu týden a budou to vypisovat ručně. Jako před hospodou.
1: Prosím vás, my jsme rádio, které ale v této době rozdává. I tak, jo?
0: To je pravda.
1: Kvíz naopak, tento týden hrajeme do Forum Nová Karolina o voucher v hodnotě 2000 korun, který můžete utratit kdekoliv. A za chviličku jeden takový budeme tak skoro rozdávat, protože vás zveme do pátečního finále. Jo?
0: Ano, hledáme finalistu, tak už doporučuju, jestli jste na benzínce, tak to urychlete, to kafe a to...
1: Dokapejte posledních kapek nafty.
0: Přesně, nebo možná něco jiného, to ale to počká, to počká.
1: To počká. Za chvilku zazní signál a my čekáme na prvního volajícího, který bude o krok blíž vyhrát dvojku do Fórum Nová Karolina.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: place for everybody. Right around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.
4: Bon appétit.

0: Jdeme poznat dalšího finalistu do pátečního finále, kde hrajeme o dvojku do obchodního centra Forum Nová Karolina.
1: To se nezdá, ale jako to je dost peněz.
0: Je to jako fajn cena,
1: za
0: určitě.
1: 2000 korun v obchodním centru Forum Nová Karolina si myslím, že seženete víceméně i prakticky jako to, co budete chtít.
0: Mám i motivaci, ať víte, protože včera volal Daniel z Kopřivnice, z Kopru ten to nedal, jo? Takže zatím vlastně byste byli první, pokud byste se probojovali. Nemáte zatím konkurenci.
1: Výborně, děkujeme. 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina, to je cena pro kvíz naopak tento týden. Jediné, co teď potřebujete udělat, je vytočit telefonní číslo tady do studia.
0: 77
1: 337
0: 136
1: a volat.
0: Teď, hned ideálně.
1: A volat Honzu Pernického a Moniku Dudovou. My jsme připraveni, volejte. Kvíz naopak startuje už za pár málo minut. Dobré
0: minut,
1: ráno,
0: jo.
1: Kdo je tam? Vteřin teda, chtěl jsem říct vteřin.
0: Ahoj.
1: Vteřin, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré
1: kdo
0: ráno.
1: Je na telefonu?
2: Tomáš.
0: Tome, ale tak buď konkrétní, Tomáš odkud?
2: Tomáš tady z Ostravy.
0: Tomáš, dobré, že?
1: Já jsem myslel, že jsi chtěla i příjmení, ať ti řekne.
0: A tak můžeš, Tome z Ostravy, jestli chceš, jak ti říkají.
2: Prosím, se mi sekáte, víte, takže...
0: Aha, no v pohodě, nám stačí
1: tak,
0: Tomáš, jo.
1: Tak nám stačí Tomáš, ale urychlíme to, ať je to v pohodě. Položíme ti za chviličku 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Když to stihneš do jedné minuty, jsi v pátečním finále a tedy o krok blíž k tomu vyhrát 2000 korun do Forum Nová Karolina, OK?
2: Skvělý.
1: Jestli jsi připraven, řekni, jsem připraven.
2: Tak, jsem připraven.
1: Jdeme na to. Aha, tak až teď.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Tak hele, Tome, houser je partner slepice nebo husy?
2: Slepice.
0: K čemu slouží vidlička, Tome?
2: Na nahazování omisky.
0: Dobře.
1: Výborně, čím se živí popelář?
2: Zedničí.
0: Na které části těla nosíme batoh?
2: Na hlavě.
0: Okay.
1: Jaké I napíšu ve slově dinosaurus?
2: Tvrdé skřížené.
0: Co je méně, 3 plus 3, 1 nebo 1 krát 3? 3 plus 1 nebo 1 krát 3? Co je méně?
2: 3 plus 1.
0: Super.
1: Výborně, má dneska svátek Václav, ano nebo ne?
2: Ano.
0: V jakém měsíci jsou Vánoce?
2: V lednu.
1: Kolik nohou má stůl?
2: Jednou.
0: A doplň, Tome, ani kuře zadarmo. Jak je to dál?
2: Nelítá.
1: Jenom.
0: Může být. Je to tam.
1: Výborně. A Tomáš je ve

0: Hned teď.
1: Tak to má. Nějaký oblečení.
0: Já to miluju. Skvěle, tak jo. Tak to mě díky moc. Buď v pátek zhruba v tomto čase na telefonu, protože je možné, že ti budeme volat.
2: Jo, a kdyby náhodou, tak přesně musíš to vzít, takže tvůj a těšíme se, když tak. Pa, pa, pa.
1: Já taky.
0: Čau.
1: Mějte se hezky, ahoj.
0: A hlavně proti gustu žádnej dišputát, jo?
1: Prosím.
0: Ne, nevadí, kašte na to.
2: To si nevšímej, to je brdnický měl slovní průjem zase. Pa, pa.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A chudák, asi neposlouchal ráno.
2: No právě, tak ty chceš po něch věci, co jsme řešili po šesté.
0: Tak já vím, tak jako když putát, to by měl vědět, co to je, když putát, ne?
2: Taky nevěděl ty,
0: ale my už to víme.

Furthermore.

0: Look, I've been doing alright. Can I make things right? Can I make things right? Can I make things right? I can't go wrong trying to make things right. Can I make things right? Can I make things right?
1: Pant a taky Fresh Track. Toto hrajeme v českém éteru 100% jako první, takže děkujeme, že si toho ceníte. Je to super. 1:08 a zprávy pro vás máme připraveny.
2: Počasí.
1: V Ostravě a okolí dneska spíše oblačno po celý den, odpoledne i s možností dešťových srážek, těch lokálních. Počítejte, že ty maximální teploty dneska vyšplhají na nějakých 15 až 16 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou k 7 stupňům a pokud se chystáte na hory, tak počítejte, že třeba v Beskydech, koukám teď aktuálně zrovna třeba na mou milovanou Morávku, jo, aktuálně 8 stupňů Celsia a v maximech dneska pouze 13 stupňů s deštěm.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: No jo, no, rozsáhlá dvouletá rekonstrukce sportovní haly v Ostravě-Dubině je dokončena. Čtyřpodlažní objekt prošel zásadní proměnou. Nabízí moderní zázemí sportovcům i veřejnosti. Po více než dvou letech se do ní vrátili taky vítkovičtí florbalisté. Ostrava pokračuje v distribuci menstruačních vložek do škol a středisek volného času. Od začátku projektu jich nakoupila už téměř milion. Díky centrálnímu nákupu je získává výrazně levněji než v obchodě. Od letošního ledna už musí být tyto potřeby zdarma dostupné na všech dívčích toaletách základních a taky středních škol. Město Ostrava ve spolupráci s Povodím Odry připravuje sérii opatření, která by při případné povodni mohla pomoci zmírnit její následky. Na čtyřech úsecích ve městě se chystá posílení protipovodňových hrází a připravují se i zábrany podchodů a podjezdů v několika městských obvodech. Prodej baníkovských pernamentek se blíží ke konci. Své trvalé místo na městském stadionu na domácích zápasech Baníku si můžete zajistit do tohoto pátku, kdy bude prodej v 17 hodin ukončen.
2: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 8:03. Dobré ráno na silnice v Metropoli. Víme, že aktuálně se řeší jedna dopravní komplikace a ta je konkrétně na Mostní ulici. Pod mostem logicky v Ostravě Hrabové se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to bez zranění, ale zvyšte pozornost a projíždějte opatrně a pomalej. Děkujeme. Další informace můžete hlásit do naší aplikace a nebo taky na telefoní či WhatsAppové číslo 773371036.
2: Doprava?
4: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit! Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: to je motivující, že hrajeme ještě, řekl bych, takhle letně, jo, protože to počasí venku není úplně letní a já, Simone, myslím, že přichází na řadu konečně takové to jako období, kdy už se můžeme pomaličku začít bavit o Vánocích.
1: Nalej pokoj s Vánocema. Včera jsem tě tady uklidňovala a dávala jsem ti první pomoc, že přichází podzim a ty už se rovnou s Vánocema.
0: Rovnou.
1: Proč by ses měl těšit z těchto dnů a proč bychom si měli užívat a mít radost podzimu, jo? Třeba.
0: No.
1: Méně hmyzu. My jsme na to úplně včera zapomněli, že prostě už nebudeš kolem sebe mít tolik budavého hmyzu.
0: Jo. Je pravda, ale že musím říct, že letos jsem snad za posledních 10 let byl poštípaný třeba od komáru jako nejmín. Jo, jakože fakt letos jsem pociťoval, že jasně, štípance byly, bylo to spíš v takových jako návalech, ale musím říct, že letos toho bylo podle mě nejmín.
1: Chápu, venku jo, ale tady ve studiu komáru bylo hodně. Hmm. Mě pravidelně kousali tady. Dokonce jsem dostala žihadlo po x letech, no. Tohle léto. Každopádně pojďme dál, houby. Houby jsou na podzim. Jo, teďka.
0: To mě nebavilo nikdy teda, jako
1: okay,
0: pojď dál.
1: Tak jdeme dál. Jo. Podzimní chutě, burčák, dýně.
0: Burčák už jsem měl, výborně, dýňovou polívku taky, super, dál.
1: Ideálně je turistika bez front, není tolik lidí venku.
0: Turistika...
1: Hrady, zámky, jo, je to o dost méně navštěvované, takže
0: jasně.
1: Je dýchatelněji i třeba na těch horách, jo?
0: Rozumím, dobře, co
1: dál? Kvalitnější noci, kvalitně spíš, nebo kvalitněji teda aspoň.
0: To je pravda, jasně.
1: Zajímavější móda, vrstvení, to znamená, že máš dobré kombinace, nelíbí. Aha,
0: vrstvení
1: třeba,
0: se mi na ženách hodně nelíbí, já bych teda jako nevrstvil.
1: No a nikdo ti nevyčítá, když řekneš, hele, jako já zůstanu dneska doma. Tráví se více času obecně doma.
0: To nevím, to mě to teda vyčítá pořád někdo, ale... No. Ale dobře, beru na vědomí, děkuji, i tak si mě nepřesvědčila o tom, že je to období, na které se jako vyloženě hodně těším.
1: No tak já už nevím, co s tebou, ale zdaha byla.
0: Já, víš co, jakoby pro mě podzim znamená šerovenku, jo, doma zapálené svíčky, film... Víno, burčák, ale jo, no dobře.
1: Jsi jak medvěd, nemůžeš na celý podzim upadnout tak, jako ke spánku.
0: Malilinko se těším, jo, ale jenom maličko.
1: Tak to stačí.
0: Tak si užijte podzim i s námi nejlépe. Dobré ráno, přeje Monika Rudová.
1: A Honza Pernický.
0: Ano, to jsem já.

0: že jakoby všichni řidiči to ví, protože řidičské oprávnění mají z nějakého důvodu. Chtěl bych jenom říct, že můj včerejší poznatek po tom dešti a i po tom lehce sichravém a chladném počasí, které teď je, už nutí dávat si na cestách větší pozor, jo? Protože včera se mi stal takový jako nemilý kousek, když jsem jel zrovna jakoby přes Polní od Výškovic jakoby na Starou Bělou.
1: Ano.
0: Klouže to? No, jako fakt, jako je to poznatek, který, jak říkám, jo, ono možná ani nepotřebujeme ho jako zmiňovat, protože řidiči jsou pochopitelně opatrní a ví, ale...
1: No, tak tebe to rozrušilo a máš pocit, se z toho potřebuješ vymluvit.
0: No, mě to jako rozhodilo docela. Takže já jsem jako jenom chtěl říct, ať si dáváte na silnicích a cestách pozor, protože to počasí už bude horší a horší a hlavně, prosím vás, zavčasu nezapomeňte přezout na zimní pneu. Jo?
1: A ty máš, nemáš, kde se chystáš?
0: No, já už se pomaličku chystám, já letos poprvé to nebudu muset řešit na poslední chvíli, protože já mám zimní pneu připravené s pěkným vzorkem.
1: No to ještě neznamená, Honzi, že máš jako připravené někde složené. Ty to potřebuješ přehodit jako gumu za gumu, že?
0: No to já vím.
1: A to jdeš kdy?
0: No to půjdu až tak někdy koncem října. No.
1: Dobře.
0: Já si zabukuju termín, jo, a tuhle věc letos opravdu jako nenechám náhodě a budu na ní připraven.
1: Letos ano.
0: Letos teda jako jsem...
1: A do stolu.
0: jsem si jako jistý, že to tak jako bude.
1: No tak super, tak to já ti přeju, vidíš. Tak jo. Máš další věc, na co se můžeš těšit. Poprvé na podzim budeš přezouvat gumy.
0: Ano, je to tak. Navíc teď jsem jako dobře najel Miguelovi, protože ten píše, nejsou Honzíku, ale začínáme konečně práce, jo, takže i on... Jakožto známý odtahovkář ví, že tohle je dobré období v tomto roce. Jo? Takže opatrně, neklouže to jenom na cestách, klouže to i třeba na listech a těch teď bude víc, protože blíží se podzim, takže to bude všechno padat z těch stromů a věřte, že i to listí dokáže jako potrápit. Jo? To jsou moje poznatky jenom, kdyby
1: uvaga,
0: náhodou.
1: Uvaga.
0: Atencion!
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
6: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
5: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
7: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
13: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
18: Přijďte si zaběhat!
19: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
20: První ročník běhu na 5 kilometrů.
19: Tolik?
20: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
19: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
20: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
19: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
20: Přijďte si zaběhat.
19: To jsme měli říct spolu.
20: A vlastně, no, tak pojď.
18: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.

0: Dobré ráno přejeme, pozor, jo.
1: Fotbal to je hra a ten míč kulatý. Věc je záludná. To si vzpomeneme asi všichni, ne?
0: Tak pojďme, tak říkej to, co je jako, to je wow, normálně.
1: Je to wow, protože

0: nám někdo u toho rádia zůstane, protože jako by byla velká škoda to nikomu nedat. Pány, pánové, pripány, dámy
1: pány,
0: a pánové.
1: Pány a dámové, prosím, pány a dámové.

0: A tohle je hlavně pro pány, jo?
1: Přesně, kluci, hlavně pro kluky.
0: Kluci, muži, pánové.
1: Přesně, takže jako bando, chlapi, zbystřete, protože my pro vás máme exkluzivně lístky na Milana Baroše poslední zápas. Vyprodáno jest, ovšem, vy je budete moci vyhrát na Fresh Radio a to dopoledne u našeho JJ.
0: Tak prosím vás, takhle, mě jako překvapuje, že vůbec ještě rozdáváme lístky na poslední zápas Milana Baroše, ten už totiž byl podle mě tak 6krát, jo, ale dobře, berme to tak, že
1: tak
0: tohle je...
1: Tak Parka to zrušilo něco, nebo
0: já
1: někdo,
0: vím,
1: chápeš?
0: Ale berme to tak, že toto je fakt jako finální poslední zápas Miliho Baroše, jo, a vy... Máte možnost díky Fresh Radio se dostat na městský stadion, který je, pozor, beznadějně vyprodaný.
1: Co pro to udělat? Poslouchat nejenom nás, ale i od 10. nahoru JJ. Dneska, zítra, pozítří mezi váma JJ bude hledat finalisty a jednomu z těch finalistů postupujících pátek dá ideálně dva lístky právě na tady zápas poslední Milana Baroše.
0: A.k.a. Miliho Baroše. To je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné. Tak prosím vás, bedlivě poslouchejte a vyhrávejte.
1: Více jen, JJovi jsem zvědavá, co si pro vás vymyslí. Čutalista jeden.
0: No,
1: to bude kvapík.
0: To bude kvapík a to bude zrádné. Jak to půjde od Jirky Javorského, tak to bude zrádné. To pozor, jako.
1: How,
0: to pozor. Tak za Ostravu a za Milana Baroše přejeme dobré ráno.

0: No jo, no, ale tak aby vám nebylo líto, tak my i pro vás něco taky máme, ale bude to až zítra, Honzi.
1: Aha.
0: Zítra rozdáváme my, já a on. Aha. On a já, jako Berník
1: prostě
0: a já.
1: My dva, jo?
0: My taky konečně, co pro vás máme, a to jsou lístky na Love to Dance.
1: Tak jak
0: zítra.
1: Konečně, jako my tady máme každý den něco,
0: jako jo,
1: sami sebe.
0: Takovou jako se bonusovku, chápeš, jo?
1: Aha, bonusovku,
0: něco navíc. Takže zítra poslouchejte naše ranní vysílání, rozdáme někomu z vás lístky na taneční divadelní show. Já jsem se úplně rozjela, pozor.
1: Tak počkej.
0: To je energie.
1: No právě, já to cítím z tebe, jak to srší.
0: Love to dance.
1: Vladimír Polívka, taky. Kdo tam ještě třeba?
0: Kuba Mazuch. Spousta jiných wow. I slavných jmen. Jde o to prostě, že tam jsou unikátní a hlavně profesionální výkony, že perfektní kostýmy.
1: Ano.
0: A je to takové, jako baví to lidi. A je to oblíbené.
1: Poprvé to bude v Gongu v Ostravě ve Vítkovicích a myslím si...
0: Ale jestli poprvé, člověče, to já nevím.
1: Já si myslím, že jo.
0: Ty to víš, jo?
1: Já si
0: tak
1: myslím,
0: jo,
1: že tohle, jako, tohle jako vím, že je to poprvé v ostravském Gongu. Tak si myslím, že to by byla škoda tam nebýt. Tady víme, že lístky taky rychle mizej, takže by bylo fajn, kdybyste si jeden takový ulovili. A je to vlastně jako teasing na zítřejší ranní vysílání, abyste u toho byli, abyste i vyhráli, že jo?
0: Tak to si řekl vlastně to, co já. A máš k tomu něco jiného, taky nějaký svůj úhel pohledu?
1: Ano, chtěl bych říct, že já jakožto výborný tanečník,
0: no,
1: jo,
0: no.
1: Jakože opravdu já jsem se pro tanec narodil, tak bych jako takové lístky bral.
0: Dobře, ale...
1: Nejsou tam náhodou i pro mě.
0: Jako podprahovky nějaké, ne? Tohle jsou fakt jako unikátně a exkluzivně a speciálně domluvené lístky, které my udáme lidem, kteří poslouchají Rádio Fresh Radio. Ale ve čtvrtek od 12. hodiny tady v Siestě budou zástupci právě Love to Dance, tak si přijď. A zeptej se, jestli tam budou
1: jestli
0: chtít takový talent.
1: Neobsadí, no.
0: Třeba možná tam mají ještě nějaké křoví volné.
1: Já bych vzal klidně hlavní roli. Jako.
0: No to víš, že jo, no.
1: To jako, takhle, já s tím jako problém nemám. Jo.
0: To jo, ty ne.
1: Já ne.
0: No.
1: Ty bys mě nechtěla vědět v hlavní roli?
0: Ani
1: tancovat.
0: Ne.
1: Dokážeš si mě představit třeba... na toto, že by ti zatancoval?
0: Já si jako představit umím, že jsi na pódiu, že křepčíš, ale nechala bych to profesionálům.
1: A tak ale...
0: Těm, co tomu věnují více než 3 minuty v představách.
1: A třeba. Jak ty můžeš vědět, že nejsem profesionál?
0: Ondřej, viděla jsem tě skákat přes švihadlo. Věřme, že mám určité představy.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

0: Fresh Radio v 8.52 už.
1: Ano, ano, ano, ano. To bylo takové, jako, že s tobou souhlasím, že už je tolik hodin. No a co to znamená, že po takovém vysílání, které jsme tady stropili my dva, musí teprve přijít ten pořádný skandál.
0: Marika je připravená. Po Marice tady bude JJ a pozor, s ním i možnost vyhrát si lístky na Milana Baroše poslední zápas.
1: Ano.
0: Po nich si jistá pochopitelně dneska s Romanem a od 14. do 17. Michaela s Markem v tomhle složení, protože minulý týden byla Michaela v Brně.
1: V Brně?
0: V Brně, no.
1: Ježiš Maria.
0: Už zpátky v klidu.
1: Co tam?
0: Pustili.
1: Jak se to...
0: Šla se podívat na to náměstí.
1: Jo, no, tak takhle, je to inspirativní, to rozhodně ano. Zdravíme do Brna, zdravíme všechny Frešáky, děkujeme, že jste byli dnes ráno s námi. My se na vás v tomto složení, Monika a Honza, budeme těšit opět zítra od 6 hodin.
0: Tak jo.
1: Tak jo, no tak mějte pěkný den, ať se vám vydaří to, co chcete, dobře se najeste,
0: napijte
1: a dobrou noc.
0: A buďte spokojní prostě.
1: Ahoj!
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Jo, je to Britney Spears. Správně jste...
1: Tak pojď, ukaž. Ty umíš Britney nejlíp. Pojď.
0: Jo, znešla dneska.
1: Ježiš. Ještě pojď.
0: Ne, to musíme naposledy. Jít. Ne, potřebuji... dneska není dobrá konstelace.
1: Aspoň naposledy zavírám oči. Pojď, dej mi to. Už ne.
2: Počasí.
1: Tohle bylo antré teda, jako tomu říkám rozloučení. Dneska v maximech v Ostravě a okolí 15 až 16 stupňů Celsia. Bude oblačno, počítejte i s lokálním deštěm, ten by měl být hlavně odpoledne. Ty teploty potom v noci klesnou k 7. No a pokud se chystáte do hor, tak Jeseníky nebo Beskyd dneska v maximech 13 stupňů Celsia. Polojasná obloha, ale i tam k večeru počítejte s deštivem. A to tak je. Tečka.
2: Fresh zprávy.
0: Městská policie Ostrava posílila své řady o 12 nových strážníků. Po 3měsíčním rekvalifikačním kurzu složili slavnostní slib a nyní zamíří na jednotlivá pracoviště. Městské policii přesto stále schází přibližně 30 lidí. V náboru proto pokračuje a hledá další zájemce o službu. Zanedbaná cihelní ulice nedaleko centra se mění díky novému projektu, který počítá s výstavbou zhruba 220 moderních bytů i úpravou okolí. Developer do proměny lokality investuje zhruba 1 000 000 Kč a hotovo má být už v příštím roce. 3 muži ve věku od 19 do 23 let napadli policisty během fotbalového zápasu na Opavském stadionu. Původně se policisté snažili vyřešit spor vícero fanoušků. 3 mladí fanoušci budou za své činy potrestáni. Všem jim hrozí až 4letý pobyt ve vězení.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: 9:09, dobré dopoledne taky všem frešákům, řidičům na cesty. Víme, že ještě stále se vyšetřuje dopravní nehoda v Ostravě Hrabové, kde na ulici Mostní se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to bez zranění na místě, ale policie a tvoří se kolony.
0: JJ se hlásí, cihelní dálnice směre od dálnice na centrum, policajti s dalekohledem.
1: Asi vyhlíží. Jestli jste zapásáni, tak opatrně. A další informace posílejte na naši linku i počas během celého tohoto krásného dne. Na naše krásné telefonní číslo 77
0: 37
1: 136.
0: Mějte se.
1: A všimli jste si někdy toho, že ta 136, to je jako...
0: Ano, je to naše frekvence. Já ti gratuluju, že po 2 letech u nás. Jsi se taky dovtípil.
1: Ano, ahoj.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Meghan Markle a princ Harry jsou späť vo Veľkej Británii a Meghan už stihla vyraziť dokonca aj do klubu. Po 6 rokoch života v americkom Monte City sa presťahovali do oblasti Catworth, kde si teda rozhodne nemusia stiažovať na nedostatok pozornosti, že? No a Meghan sa objavila samozrejme aj v známom Soho Farmhouse, kam dorazila skoro ráno a dala si čaj. Čaj. No, čakala som vínko, nejaký drink, ale čaj. No, dobre, no. No a čo Harry? Ten sa tiež samozrejme ukázal v Londýne, kde mal pracovať na údajne dôvernom projekte. Tak uvidíme, čo to bude za projekt. Či sa manželia v Británii usadia natrvalo, tak to nie je vôbec jasné, pretože sídlo v Monte City si ponechávajú. Takže kufre možno ešte úplne nevybalili.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Přijďte si zaběhat!
7: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
8: První ročník běhu na 5 kilometrů.
7: Tolik?
8: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
7: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
8: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
7: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
8: Přijďte si zaběhat.
7: To jsme měli říct spolu.
8: A vlastně, no, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
9: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží. No, super.
5: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
13: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
14: Mimino Stegosaura!
15: On chodí!
16: On je živý!
13: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
18: A dívejte, tam je ten velký!
19: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. JJ. Aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Doprava. Doprava.
1: To se nám tady hezky rozpršilo, co? Takový jarní, skoro deštíček na podzim, ale je to fajn, je to super, je to příjemné, akorát zrovna, když jsem vystupoval, tak přišla ta nejsilnější vlna tady v centru Ostravy, a přitom evidentně to je spíš takový lehčí deštíček. Každopádně, i to vypadá podle toho na cestách, je menší provoz, nehody, to je logické, ale vidím to třeba i tady, že vždycky, když prší, tak je to zvláštní, že hodně lidem se nechce autem, protože najednou tady kolem našeho domu máme plno parkovacích míst, ale když je hezky, tak tady člověk hledá každé dopoledne místo. A to jsem chtěl říct, přitom člověk by řekl, že jo, když prší, no tak o to míň se těm lidem bude chtít na MHDčko, vyjdou před barák sednout do auta, že? Ale realita je zřejmě opačná. Tak, nehody. Ostrava 17. listopadu, u fakultky dvě osobní auta. Na dálnici mezi Frýdkem a Těšínem směrem na Těšín na úrovni sjezdu na Dobrou havaroval osobní auto rozvodidel, takže smyčíček zřejmě na vlhké vozovce. A Nový Jičín, ulice Suvorova, dvě osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

Milan Baroš, to je téma, o kterém jsem se dozvěděl zhruba před hodinou, takže o tom vím o něco málo víc než vy. Nicméně, pochopil jsem, že se chystá o víkendu jeho rozlučkový nějaký fotbalový turnaj.

0: využít jen a pouze naši aplikaci, to jsem taky dostal instrukci, a nejlépe hlasovou zprávu. Vy už budete vědět, co máte dělat, já se pak budu trápit tady, jak to pustit, ale na to přijdu. A pojďme jednoduché, jako nebudeme hledat žádné složitosti. Milan Baroš tento víkend vlastně se takzvaně oficiálně loučí, i když slyšel jsem dneska Honzu Perníka, jak říkal, že už to je jeho několikáté loučení, takže zřejmě už nějaké akce proběhly. Tak teď prý snad asi naposledy. Bude to velké, bude to velká show. A já jsem si tak říkal, když jsem slyšel prvotní informaci dneska, že budu mít tuhle soutěž, co by bylo za vtipná otázka. A je to jednoduché, jo. Připomenu, ještě jednou naši aplikaci. Aplikaci stáhnete na mobilu v kterémkoliv marketu, tudíž ať už Google, anebo App Store, vždycky se jmenuje Fresh Radio a ještě něco, to už najdete. Takže nainstalujte, pokud nemáte. A otázka je taková. Když se podíváte, protože vesměs máme takové jakože věrné posluchače, kteří nás za ty roky znají, když se podíváte na náš tým, aspoň těch lidí, které znáte třeba z denního vysílání, z běžného vysílání, kdo podle vás by byl nejlepší fotbalista? A já si pak budu pouštět hlasovky, samozřejmě vyberu i ven nějaké hlasovky a vyberu z toho jednoho, který podle mě bude nejzajímavější. A jak říkám, ten nevyhrává, jo, ať neslavíte předem, ten postupuje do páteční losovačky. Takže ještě jednou, kdo z našeho denního týmu je podle vás nejlepší fotbalista?
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv.

0: Zelená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Ještě jednou to radši řeknu na začátek. Vybíráme prvního postupujícího do páteční losovačky, jo? Takže ne, že hned budete pouchat čampus, ale prostě postupujete do dalšího kola. A já jsem na jednu stranu příjemně překvapen, kolik přišlo vzkazů, na druhé straně hlasovek je tam po skrovnu a já fakt mám instrukce jenom hlasovky. Tak aby to bylo ještě veselější, pustil jsem se jenom tu první, ať s tím, že to umím ovládat, na což jsem přišel, tak všechny ostatní budou pro mě stejné překvapení jako pro vás. Tak začneme. Tady máme zřejmě tu první, která přišla. Ukáž, budu to umět.
1: Tak jednoznačně Marek Urbanec. Ten tam tu bránu svojí velikostí celou zabetonuje a nic neprojde. Ani tam, ani ven, ani dovnitř, prostě nikde. Takže jednoznačně Mára do brány.
0: No, myslím, že kdyby to seděl Marek, tak už ti letí jedna virtuální přeslamka. Další, Roman poslal hlasovku. Ukáž, tady.
2: Čauky. Já bych řekl, že Madface, Patrik, by byl fajn fotbalista, ale nevím, jestli si náhodou neříkal z ranního týmu, nebo tak nějak.
0: No, to je asi jedno.
2: To v tom případě chtěl bych vidět Honzíka Pernického. Tak byl by to takový dobrý brankář, bych řekl.
0: Dobře, to máme druhý názor. Zatím teda Marek u mě byl lepší, vtipnější a ještě tady je hlasovka. Jste psali strašně moc, ale všichni jste jenom psali. Já jsem říkal, musí být hlasovky. Tak, tady máme poslední hlasovku, která sem přišla.
3: Ahoj Gigi, tady Přemek z Havířova. Nejlepší fotbalistou z vašeho týmu by byl Marek Urbanec, který by byl v pozici brankáře. A teď, jak mi to promine, jeho velikosti by nepustil žádný gól. Čau.
0: Chlapci, co mi to děláte? Vy jste řekli oba dva skoro to samé. Jak mám mezi váma vybrat toho zlatého? A ještě přišla jedna. Třeba zachrání. Ukáž.
4: Roman Pastorek vypadá jak nejlepší sporťák.
0: To je nuda. Jako, děkuju za názor. Jako já bych rád vybral, jenomže tady fakt oba dva řekli to samé na téma Marka. Dokonce možná ten první byl první. Dobře, tak první byl Roman. Moment, pustím si to ještě. Ne, to není Roman, to byl někdo jiný. Tady ten nejspíš.
1: Tak jednoznačně jo. Marek Urbanec, ten tam tu bránu svojí velikostí celou zabetonuje a nic neprojde. Ani tam, ani ven, ani dovnitř, prostě nikde. Takže jednoznačně Mára do brány.
0: Jak říkám, oba jste napsali skoro to samé a tady nebylo jak vybírat, tak jsem prostě vybral toho rychlejšího. Takže radíme, prosím tě, pošli mě celé jméno a e-mail. A seš první postupující do páteční losovačky, kde budeme rozdávat dva volné vstupy na sobotní, tuším, rozloučení Milana Varoše.
5: Posloucháš Fresh Radio.
0: Jinak ještě poděkuju, tady neslušně budu kecat do toho všem, kteří napsali, ale napsali jste, to byla ta chyba. To fakt tady musí být hlasovky, takže když tak zítra, hlasovky.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Já jenom ne, že bych se stěžoval, ale doteď jsem jakože odmazával, odčítal všechny ty vzkazy, které sem přišly, jo. Tak ať máte představu, že jich bylo víc, než se mi líbí. Každopádně opakuju ještě jednou na příští den, na stejnou soutěž, opravdu se připravte na hlasovky, protože když tady píšete, je to úžasné, jako těch vzkazů přišlo hodně. Ale jak mám za úkol prostě brát jenom hlasovky, no tak sami sobě škodíte, že jo. Dneska to vítězství mohlo být jednoduché, protože sice dva ti se zhodli na Markovi, ale přece jenom tomu chyběl nějaký větší vtip nebo nějaká větší jiskra, takže šance být lepší dneska byla. Uvidíme jak zítra. Každopádně teď mám jinou zásadní zprávu. Je tady první sníh v Tatrách. Nasněžilo 16 cm. Ve vyšších teplotách, ve vyšších polohách samozřejmě. Ale na druhou stranu zářijové sněžení v Tatrách není nic zvláštního. Každopádně je to signál, že už se to blíží. Už se těšíte, jak budeme stavět sněhuláka? No i když tady v Ostravě spíš bláťuláka.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Ještě se na chvilku vrátím k soutěži, protože tady přišly zřejmě dva vzkazy od dvou lidí, kteří si nainstalovali dneska poprvé a oba píšou, že nepřišli na to, jak se tam vkládá hlasovka. Tak jako podíval jsem se na to i za spolupráce našeho Housky, což je náš programátor, který dělá tuhletu aplikaci. A je to i pro mě jednoduché, takže když to zvládnu já, vy to zvládnete levou zadní, prosím pěkně. Jo. Tam, kde píšete, tak na jabku třeba konkrétně vlevo dole je takový plus znak, symbol plus. Když zmáčknete plus, tak vám vyjedou varianty a je tam i nahrát hlasovou zprávu, takže je to fakt jednoduché, jo. Takže hledat plus, pokud máte Android, tak to bude podle mě velmi podobné, jo. Jakože není to nic složitého. Měl jsem jiné téma a teď to ještě využijeme. Zase je člověk hrdý a rád na to, že jsme Češi, když se o nás píše ve světě. Tak jdem do Rakouska. Rakouská policie chytla tři Čechy, dva muže a ženu, kteří kradli v Rakousku zejména motocykly a ty následně prodávali u nás v Česku. A chytla je dost kuriozním způsobem. A to tak, že když jednu tu černutou motorku si připravili někde u pole a chtěli se pro ní vrátit, tak je asi zřejmě někdo viděl. Upozornil policii, ta se tam schovala a čekala, až se pro ní vrátí ti tři vejlupci. No a jak se vrátili, tak udělala bububu. Na to se všichni schovali v poli s kukuřicí. Takže nakonec volali policisté na pomoc helikoptéru. No a ta už je samozřejmě velmi snadno odhalila a čapla. A perlička nakonec. Jeden z těch mužů měl podle policejního vyjádření při zadržení na kotníku elektronický monitor vydaný českou justicí, takže už i u nás nebyl úplně jakože nejostřejší tužka v penále. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád platí upozornění na tři nehody, tedy Ostrava 17. listopadu, kousek těsně před fakultkou, vlastně na té křižovatce se řeší následky nehody osobního auta. Stejně tak na dálnici mezi Frýdkem a Těšínem na sjezdu Dobré se možná už neřeší, možná řeší havarované auto do svodidel. A taky ještě upozornění na Nový Čín, ulice Suvorova, tam dvě osobní auta. A nová nehoda je na spojce mezi Šilheřovicemi a Darkovi... Ne, tam to nejsou Darkovice, tam to je... Darkovičky. Šilheřovice a Darkovičky, tak na té spojce před Darkovičkama, tam máme havarii osobního auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Fresh Radio.

0: Detroit. Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.
1: Ale než se k ním dostaneme, tak si dovolím tady ještě zareagovat, protože přišel vzkaz, proč jsem vybíral v těch hlasovkách jenom chlapy. Já jsem nevybíral, napsali jenom chlapy. Holky, naše drahé, to není, že by byla nějaká diskriminace. Já si myslím, že naopak my muži jsme velmi tolerantní, co se týče nějakých soutěží a podobných věcí a nejenom tam. Takže já bych bral kohokoliv, kdo namluvil. Jako napsalo vás hodně, ale namluvili jenom fakt chlapi. Pak ještě přišel jeden nebo dva vzkazil a to už se přiznám, jsem ani nepouštěl, nevím, jestli muž nebo žena. Každopádně není to o tom, že bych vybíral jenom chlapi. Prostě fotbalové téma logicky asi víc táhne naši mužskou část populace. Tak, tam jsem se chtěl dostat. A vybavil se mi na to téma jeden fórek, abyste viděli, pokud náhodou nevíte, jak my muži jsme tolerantní. Jo? Protože vemte si takovou modelovou situaci, když přijde chlap do ženské šatny, co se stane? Panika, chaos, pištění, řvání, hážení šamponu, vypadni pryč. A teď to otočíme. Když ve stejné situaci přijde žena do mužské šatny, tak všichni muži zdraví, usmívají se, vítají se s ní a to prostě ukazuje, jak my jsme možná hodnější než vy, vám to ani nedochází.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

Už jsme to tady sice rozebírali dneska ráno, ale já jenom informaci aktualizuju pro ty, kteří třeba taky otevřeli oko něco později až teď. Ve větších městech se stojí řady před pobočkami České národní banky, protože je vydána speciální 5000. Jo? A to jsou fakt jako, že 100-200 metrové řady. A i tady vidím, z Ostravy mi to někdo poslal. Pak vidím fotku z Brna, tam taky jako možná ta řada je ještě další. No, ale je to takový zvláštní paradox, že vy si vlastně jdete koupit novou 5000, která vás ale nic nestojí, že? Protože za 5000 dáte 5000, tudíž nula. Ale asi neutratíte, asi si budete naivně myslet, že třeba za dalších 20 let na to vyděláte balík, jenomže tím, že těch bankovek je asi víc, tak úplně balík na tom nevyděláte. Já jsem se z okolností včera, mě napadla taková generální myšlenka, jak se vždycky říká, že když investovat, co je jistota, zlato, zlato, zlato, tak jsem se díval, kolik byste vydělali, kdybyste si před 20 lety koupili zlato, a mám pocit, že tam bylo 1/3 unce zlata, srovnání cen, která by před 20 lety stála 100 000 korun, tak dneska byste za ní dostali 560 000 korun. To je dobrý biznis. Ale u té bankovky se obávám, že ten nárůst až tak velký nebude. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

jsem teď sám sebe poučil o termínu voleb, protože jsem měl pocit, že tento víkend, ale ne, volby budou až ten víkend kolem 9. jak to tam vychází, 9. až 17. tak to teď nějak nerozumím. 9. 10. tady, 9. až 10. budou volby. A já se na to moc těším.

0: Ne kvůli tak voleb, ale kvůli toho, nevím, jak je to třeba u vás, ale Ostrava je totálně zhyzděná všemi možnými billboardy a stojany. Odporné, to je hnusné, normálně bych ty politické strany za to fakt skoval, protože to je maras. Na každém rohu, jak Ostrava několik let bojuje proti tomu takzvanému, jak se tomu říká, smogu, obchodnímu smogu, ne, teď nevím přesně to slovo, aby prostě domy byly čisté, tak ten maras, co tady máme, to je fakt jakože trestuhodné. Ale tohle téma proč? Protože jsem objevil, že v Brně, já mám Brno rád, jo? Část rodiny je z Brna, takže já k tomu Brnu mám jiný vztah. Tak tam probíhá debata na téma kandidáta na primátora a teď se tam aktuálně přou a jedno z témat je, že jeden z těch kandidátů by chtěl v Brně udělat metro. Jako proč ne? Brno není zrovna malá vesnička, naopak je to velké město rozlehlostí, protože ono postupně vznikalo z mnoha různých vesniček, až se z toho stalo Brno. Ale co mě pobavilo, tak ten, který to navrhuje, tak říká, že vlastně ono by to nemuselo být celé pod zemí, ale mohlo by to jezdit na zemi. Já bych mu dal takovou malou nápovědu. Tomu se říká šalina!
1: Fresh Mania. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny. JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Rádiu.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.
6: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Tady koukám na čerstvou zprávu, která mi doslova do písmene vyrazila dech a zní, vztahuje se k tomu, co nás, co jezdíme autem, trápí aktuálně nejvíc, ceny. A zní, pokles skončil. Jak jako pokles? Kde byl jaký? Já si dovolím vypůjčit tu slavnou hlášku s, co to byl, kulový blesk? Vy máte sklep, tak já bych řekl, my jsme měli pokles a mohl bych ho vidět. Každopádně je to podstatné, ceny ropy jdou opět nahoru, no, tak 50 plus cena za paliva si myslím, že je opět reálná příští týden, neli dříve.

Za chviličku 12, tak dáme ještě jedno téma, které mě překvapilo. A to téma, jelikož se blíží čas obědu, inspirační, pokud byste chtěli tip a třeba nás ladíte díky aplikaci po celém světě v New Yorku. Tak v New Yorku otevřeli novou pekárnu na legendární ulici Lafayette, která prodává pouze jednu položku, a to chleba. Rakouský žitný chleba. A New Yorkčany doslova šokovala jeho cena, protože celý ten 1,5-kilový kus chleba vyjde na $60, to znamená nějakých 1200-1300 korun. A oni samozřejmě říkají, že je to i tím, že všecko se vozí z Rakouska, ať už suroviny, nebo mouka, nebo žitný ten kvas, nebo jak se to jmenuje přesně. A pochopitelně taky čas, který s tím stráví. Ale jako 1300 korun za bochní chleba, to je maso. Nicméně je tam taková útěcha, mají tam udělanou i jakoby takovou vitrínu, kde jsou jednotlivé krajíčce chleba namazány různými, ať už paštikami, nebo třeba kaviárem a podobně. A ty krajíčky chleba vychází na zhruba 120 až 150 korun. No, to známe tady z festivalu, tam krajíc chleba namazaný stojí skoro taky kilečko, takže ve finále jsme na tom skoro stejně. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: 12. hodina je tady. Na cestách v podstatě nic zásadního, jenom a pořád ještě platí upozornění na nehodu, když jedete s Šilhřovic směrem na Darkovičky, tak se řeší následky nehody. Jo, a ještě tady skočila jedna čerstvá nová v Havířově, Dělnická ulice před prodejnou autodílů, nákladní osobní auto. A ještě přidám jednu zprávu od vás, napsal mi tady jeden z posluchačů, zdravím tě, k těm cenám benzínek. Včera večer v Třebovicích 3 benzínky vedle sebe, nafta, jo. Teď Tesco 48,90, Čelka 50,90 a Molka 51,50. No, takže už tady máme 50-kové ceny, nemusíme čekat do příštího týdne. Děkujeme.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
7: On je živý.
4: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Siesta. Siesta. Siesta.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Brenner a Vojt, jste na Freši, posloucháte Siestu. Trošku jsme tak nějak rychle skočili do podzimní verze počasí s tím deštěm a podobně. Dokážu si představit asi lepší variantu, úterka, ale proč ne? Zdravím taky speciálně pana Medvěda do Stolařské dílny ve Vítkovicích, kde hrajeme. A myslím, že je to jasný důkaz toho, že dobrá hudba může zlepšovat náladu i v práci. Takže užívejte všude, kde nás teď ladíte, ať už je to v autě nebo kdekoliv. Sonic ode mě, za chvíli taky Avicii a myslím, že přidáme i pár věcí, které by vás mohly zajímat. Hezké odpoledne.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Nightmare a No Air, jste na Freshi. My jsme zmiňovali jednu akci, na které můžete být i vy, a to je MH Run, což je vlastně takový běžecko-chodecký závod na 5 kilometrů tuhle sobotu. A bavili se o tom taky moji odpolední kolegové Marek s Mikaelou. Best of Fresh!
1: Ježíš, to byl zase nápad. To byl zase nápad, že se ptali, za kolik si myslíte podle vás, že by Marek byl schopný uběhnout 15 stovku, nebo teda aspoň těch 100 metrů, tak 100 metrů za 3 minuty a záleží, jestli je hladový nebo hodně napapkaný, vždycky se špatně běží, to ti vzkazuje tady Jiřinka.
2: Děkuji.
1: Potom tady máme, kdyby se jednalo o jídlo, jsem silně přesvědčen, že by dal rekord.
2: Taky dobrý.
1: Promiň Marku, ale dávám ti 10 minut na to.
2: Hezky. Vidím, že mi opravdu věříte, je to super, perfektní.
1: No, ale potom tady máme ještě hlasovku od Radima, tak
2: hlasovku
1: od Radima.
2: Dobře, OK.
3: Ale jen pravý, že Marek 15 stovku běží z základky ještě dnes.
2: No, tak samozřejmě, děkuji ti na to, ale tu...
1: Ježíš, ale to se mu strašně povedlo, já musím Radima velmi pochválit. Já ho musím tak pochválit, že jsem se rozhodla, že mu darujeme jednu registraci. Best of Fresh!
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama @

0: Meduza, Khalid a Weekend, to mě baví tyhle tracky. Máme tady zajímavou, poměrně aktuální informaci, že kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují od dnešního rána v sídle Akademie věd v centru Prahy a zhromažďují nějaké dokumenty a faktury a zajímají se hlavně o středisko společných činností Akademie věd, které zajišťuje jednotlivým vědeckým pracovištím například informační technologie nebo správu nemovitostí. No, kdo by to byl řekl, že někdo, kdo je na Akademii věd, může zažít na vlastní kůži zásah policie, tak budeme zvědaví na výsledky, jestli to byl jenom planý poplach, nebo z toho bude nějaká konkrétní kauzička, když člověka už to zase až tak moc nepřekvapí.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: tohle je Stupid Song, ale není to hodnocení, ale název tohoto tracku v podání Olivia Rodrigo. No a dívám se, jak jsem tady trošku vzdychal nad tím počasím deštivým, chladným, zamračeným podzimním, tak vypadá to, že v rámci Evropy ještě léto neřeklo poslední slovo, protože třeba na jihozápadě mají opět udeřit vedra s teplotami nad 35 stupňů. U nás tedy aktuálně spíš chladnější týden s ranními mrazíky, ale babí léto, na které se trošku čeká, u nás bude údajně v posledním zářijovém víkendu. Tak budeme zvědaví. Je to hodně zajímavé, protože nad tou Evropou aktuálně jsou dvě naprosto odlišné situace, tlaková výše, tlaková níže, takže Francii grilluje pozdní vedro a teploty šplhají opravdu až k 38 stupňům Celsia. No, je to zajímavé, nevím, jestli to je to globální oteplování nebo ne, ale v každém případě není to úplně standardní počasí, které bychom čekali.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Taky Bon Jovi se dočkal verze, kterou udělal známý Pitbull a docela to jde, Now or Never. Jinak, pokud máte rádi hudbu, Aleš připraven Fresh Mix tradičně úterý, středa, pátek, takže i dnes mezi 17. a 19. V rámci toho playlistu je tam určitě zajímavá věc od Jugela, pak je tam Don Diablo, Robbie Williams a nebo David Guetta a ta hodně povedená verze velmi známého hitu Somebody Did I Used To Know. Ale není to všechno, další věci Aleš až osobně mezi 17. a 19. na Freshi.
1: Fresh

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady pár dopravních věcí, které zřejmě ještě to jejich řešení bude trvat i teď po 13. hodině. Připomínáme nehodu v ulici Dělnická v Havířově, kde se srazilo nákladní s osobním autem. Je to kousíček od MRO Auto autodíly, tak tady na tom místě raději zpomalte. Pak jedna čerstvá nehoda, která byla v Hradci nad Moravicí, krátce po 12. hodině, je to srážka osobního auta s traktorem, ale tam věřím, že už to bude v pořádku. No a to by teď aktuálně asi mělo být z toho, co se na cestách v Ostravě děje všechno. Kdyby náhodou jste na něco narazili, tak je samozřejmě nejlepší napsat k nám 77 337 136, a my to rádi pošleme dál. Tak hezké odpoledne a buďte fresh.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Siesta. Siesta. Siesta.

Eva Max, tady na Freshi posloucháte Siestu a teď vás budeme zvát taky na fotbal, protože asi víte, že akce, která se jmenuje Milan Baroš, poslední zápas, bude teď v sobotu 26. září na městském stadionu v Ostravě. No a my u nás na Freshi soutěžíme o vstupenky, je to vždycky dopoledne u Jirky Javorského. A v pátek pak bude finále soutěže a vyhlášení výherce. Milan Baroš, jedna z největších legend českého fotbalu i národního týmu, se prostě loučí se svou kariérou, nejlepší střelec Eura 2004, obávaný útočník, taky vítěz Ligy mistrů, odehraje svůj poslední zápas. Je vlastně vyprodáno, takže jediná šance, kdy můžete vyhrát lístky, je právě tady na Freshi, tak doporučuji, poslouchejte pečlivě mezi 10. a 12. JJ, abyste eventuálně mohli Milana Baroše u posledního zápasu vidět na vlastní oči.

0: Red Alert, další výborný taneční track. No a pokud jste ladili dnešní ráno, tak jste měli možná trošku depresi, protože se zdůrazňovalo téma, které vždycky zabolí, když teď aktuálně jedeme kolem benzínových čerpacích stanic a sledujeme ceny benzínu a nafty. Ty poslední dny je to trošku utrpení, člověka hned kouše ta platební karta v kapse. No a rozebírala to taky Moňa s Honzou. Best of
1: Fresh! Dobře, hele, tak já to docela pociťuju, protože denně najedu více jak 50 km do práce a z práce. A ta cena už jako fakt otřesná, jo. Teď jenom lituju toho, že jsem prodal svého úplně starého bavoráka, protože ten by sežral i řepkový olej, takže škoda, no.
2: Ty ale do oktávky to můžeš nalít taky, jako.
3: Možná jenom jednou, ale...
1: Jo, to můžeš nalít do všeho, co má rotační čerpadlo.
2: No, výborně. Takže
3: 63 korun.
2: 63 korun. Takže prosím vás, jestli si myslíte, že 59, nebo teda 50-90 je špatně.
3: Je hodně.
2: Tak ne. Jo.
3: Ještě máme kam stoupat,
2: ještě jako
3: abychom
2: máme.
3: Se dorovnali kolegům a kamarádům za
2: radicu. Ještě máme. No a první zakázka přichází taky pro digitální firmy. Benzínky prý poptávají rozšíření toho digitálního pilonu, jo, který ukazuje ceny na tříciferné číslo před čárkou.
3: Honzi, ne, to jsou další náklady. Dej tomu týden a budou to vypisovat ručně. Jako, jak to před hospodou. Best of Fresh.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fire. No a teď příběh jednoho neuvěřitelně drzého zloděje, respektive dvojce zlodějů. Stalo se to v Argentině, v jednom městečku v centrální Argentině, a tam proběhla celkem netradiční loupež, protože dva mladí muži přepadli jednu prodejnu s takovým běžným zbožím, kde jsou i potraviny a další věci. Jeden z nich odvedl prodavačku za toaletu nebo na toaletu a druhý mezi tím jako obhlížel, co by tam teda jako šlohli, a pustil se do kradení peněz. Po chvíli ale do obchodu vešla nic netušící úplně cizí žena a chtěla si koupit džus. No a ten mladík, který tam vlastně kradl, úplně s ledovou tváří nejprve něco říkal a pak začal předstírat, že přerovnává zboží, a normálně tu zákaznici obsloužil, nechali zaplatit, rozloučil se s ní naschle, pak ještě pozbírali pár věcí a zdrhnul ven i se svým komplicem. Takže hodně zajímavý příklad toho, jak drzí může být lupič, že normálně během krádeže ještě obsluhuje. Paráda.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Love Basovsky na Freshy, Waterman. No a taky Love to Dance, což je záležitost, kterou byste si neměli nechat ujít, tanečně divadelní show. Bude to 27. září v Gongu a čekají vás párové společenské tance na vrcholné úrovni, krásné kostýmy, bude tam Kuba Mazuch, skvělý ostravský tanečník. No a s ním budeme taky mluvit ve čtvrtek po 12. hodině tady ve Siestě na Freshy, tak si řekneme pár detailů o téhle akci, která bude hodně zajímavá, a ještě dáme nějaké lístky. Určitě nás laďte! Fresh.

0: Buzzboy tady na Freshi. No a v rámci připomínky našeho ranního programu ještě jedna záležitost, která se týkala toho, že Honza Pernický může být i profi tanečník. Pokud jste to doteď nevěděli, tak si poslechněte připomínku rána. Best of
1: Fresh. A zeptej se, jestli tam budou
2: jestli
1: mít takový talent.
2: Neobsadí, no.
1: Třeba možná tam mají ještě nějaké křoví volné.
2: Já bych vzal klidně hlavní roli. Jako.
1: No to víš, jo, no.
2: To jako, takhle, já s tím jako problém nemám. Jo.
1: To jo, ty ne.
2: Já ne.
1: Ty ne.
2: Já ne.
1: Ty ne.
2: No já ne.
1: No ty ne.
2: No. Tak bys mě nechtěla vědět hlavní roli?
1: Ani
2: tancovat.
1: Ne.
2: Dokážeš si mě musel představit si třeba na toto, že by ti zatancoval?
1: Já si jako představit umím, že si
2: no
1: na pódiu, že křepčíš, ale nechala bych to profesionálům.
2: A tak ale
1: těm, co tomu věnují více než 3 minuty v představách.
2: A jak ty můžeš vědět, že nejsem profesionál?
1: Onže, viděla jsem tě skákat přes švihadlo. Věřme, že mám určité představy. Best of Fresh.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak na cestách je teď relativně klid, máme tady jenom jedno zdržení na dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Tam se tvoří kolona, je to informace asi tak 15 minut zpátky a myslím si, že ještě nějaké drobné zdržení tam můžete čekat. Je to Frýdek Český Těšín, jinak ale celkem klid, nic zásadního. Tak si užívejte naše odpolední vysílání. Rychlá rota je tady, Marek Mikaela už za chvíli v éteru Freše.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Marek a Mikaela.

0: Je přesně 14.09, úterý 22. září a na vaše oblíbená rádiová stanice Fresh Radio startuje odpolední vysílání Rychlé roty. Marek a Michaela, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i ode mě. Já se tak dívám z okna a jsem velice překvapený z toho počasí, protože ráno to vypadalo, že mě nikdo z toho lůžka nevykope a ve finále jsem se vykopal sám, protože ne, vykopalo mě to sluníčko. To je jediná pozitivní věc na dnešním dnu, protože po včerejšku, když se mi smála od ucha k uchu a my to dneska probereme, tohle bude téma Urbanec a pračka.
0: Já se na to neskutečně těším, protože se těším, že budu moct se ti smát opět a znovu.
1: Opět a znovu, jakože schválně?
0: Já jsem se smála včera a dneska se budu moct smát taky, víš?
1: Tak jo, no, tak já se těším, že ty se těšíš.
0: Tak to je nádhera. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Že já se tady dostala úplně, pardon, ohromnou chuť na tu tyčinku Milky, protože tohle je Milky Just The Way You Are. Mm-hmm. Já jsem ji strašně dlouho neměla, teď jsem dostala úplně ohromnou chuť.
1: Tak já bych, nevím, si dal, já bych si dal teda raději lodičku, ta byla lepší.
0: Lodičku?
1: Lodičku.
0: Jo, jo, tohle.
1: Bounty.
0: Jo, tak to mám taky ráda. Ty, já nevím, co to tak dobře vymysleli, ale všechny tady ty věci z těchto podskupin jsou strašně dobré.
1: Musíme říct, že to jsou prudce jedovaté věci. Jako.
0: Prudce jedovaté a vůbec.
1: Protože to je tak sladké, že to je horší, než když bys dostala bomboněru, víš, takovou takzvaný kostkový cukr, to je ta bomboněra pro tchyně.
0: To jsem naštěstí nikdy nedostala, doufám, že mě to mine. Pojďme, Máro, k tomu, prosím tě, to ty jsi včera provedla.
1: Já
0: zjišťuju, že ty žiješ, takže máma tě nezabila, což
1: ne,
0: je pozitivní.
1: Ne, ale byl jsem jakože hodně zvířat, jsme měli včera v obýváku, když jsem se vrátil. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě úplně to nechci prozrazovat až po soutěži, protože to si musíme nechat minimálně aspoň na 2-3 vstupy, jo, to rozebereme, protože to, co se mi povedlo, to opravdu, to nejde jenom takhle. Jako, no.
0: Jako pravdou je, že ani já nemám tu zkušenost, že by mě tohle napadlo. Napadlo tebe.
1: Ale tak ty jsi ženská, jako rozumíš, tebe by to možná ani nenapadlo, ale my chlapi to prostě máme jinak, když děláme nějaké ty ženské práce, když občas děláme, tak prostě to nějak pokazíme. No.
0: Hele, abychom vám aspoň trošku napověděli, protože vy vůbec nevíte, o čem je řeč.
1: Nemůžeme to říct.
0: Ale já to nechci říct, ale prostě Marek se angažoval v ženských pracech, tak to řekněme. Mm-hmm. A jak to dopadlo? To se ještě dozvíte.
1: Přesně, neřeknem.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Pravda nebo lež?
1: Mimochodem, výborná pecka o Chainsmokers nám dohrála právě teď. Paříž, no Paris prostě. Hrajeme o 2000 korun.
2: Dneska určitě pařité nebudu, ale my hrajeme, jak jsi už si říkal, o 2000 korun do Umparku, takže si myslím, že na to si pořádně jako zaskákat, no, a vyskákat
1: prostě
2: se a tak
1: dále. Pohybové aktivity, a kdo se nebude chtít hýbat, nebo po těch pohybových aktivitách si může teda samozřejmě třeba kafe, anebo co tam mají dobrého, vám udělají. Co já vím, co tam je, platky nebo nějaké dobroty tam prostě mají na tom baru.
2: Všecko do zobáčku, hlavně se můžete zbavit dětí, takhle bych to nazvala,
1: pro rodiče ideál. A nebo vytřepat špeky, pokud to půjde,
2: samozřejmě. To je hodně dobrý nápad.
1: No, víš, jako že mě bys tam chtěla poslat, neděkuji, nechci. Máš nějakou zákeřnou otázku, prosím tě, pro dnešek?
2: Mám zákeřnou otázku. Nezapomeňte, že se hraje pouze na aplikaci, takže tam máte všechno doplněné, ale tam můžete samozřejmě posílat také hlasové zprávy, to není vůbec žádný problém, jen si to pěkně natrénujte. Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Marek při domácích prácech, když žehlil, tak spálil košile?
1: Super, takže opět a zase aplikace...

0: sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Jste zvědaví, co Marek dělá za domácí práce? To se budete divit.
1: Pravda nebo lež?
2: No tak jistě, že to je lež. Tohle to se mi naštěstí nestalo, jako.
0: No ale je to dost podobné.
2: No vůbec.
0: Je to dost, můžu, a už to
2: ne.
0: Ne, ne, takže ještě ho nechce, to protracujeme. Dobře, byla to lež. My jsme se vás ptali, jestli Marek při žehlení včera spálil košile, kde pak byla to lež. Ahoj, to bude lež, Marek neumí žehlit, tomu dělá maminka.
2: Perfektní, super.
0: Potom tady další, něco dělal, ale neřeklo se co, je to lež.
2: Super.
0: Je to lež, jako to, že to je lež, to háráte velmi správně. Máme tady hlasovku.
3: Krásný den, zase jsem vůbec neposlouchal, ale určitě to bude lež. A tentokrát vyhraju.
2: Hanusku, Hanusku, ty dostaneš přes dívku.
3: A hezký den do rádia všem.
2: No díky, ty ale... dostaneš přes dívku neposluchač.
0: Ale popřel krásný den.
2: Jo, to je v pořádku.
0: Peťovi tež přejeme krásný den. Hele, postupuje Milan do pátečního finále. Ježiš, on tady zase nemá telefon.
2: Opravit.
0: Milan, no prostě, hele, e-mail tam máš, no tak já si chci uhnat ještě pro telefonní číslo. Ty postupuješ do pátečního finále o 2000 korun do Umparku. A co se vlastně stalo? To si ještě necháme pro sebe.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
10: První ročník běhu na 5 kilometrů.
9: Tolik?
10: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
9: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
10: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
9: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
10: Přijďte si zaběhat.
9: To jsme měli říct spolu.
10: A vlastně, no tak pojď.
9: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
11: Rychlá rota.
12: Aneb dva, co nezastavíš.

0: Ano, tak já myslím, že bychom jim to mohli a teďka už jim to ale opravdu řekneme, co se tobě stalo včera a proč se ti směju už vlastně od včera, jo?
1: A klidně se mi směj dále a já jsem si myslel, že to posuneme do další hodinky,
0: jako
1: ale
0: ty
1: dobře,
0: to zase ještě nechceš říct?
1: Ne, já už vás nebudu natahovat, podařilo se mi něco provést s pračkou.
0: No, s pračkou.
1: No tak jako dobře, tak s prádlem. Ale já bych jako fakt jako, nechtěl bych to ještě úplně, jako víš, jak je před 15. hodinou a já si myslím, že se o tom můžeme pobavit a jestli se to třeba stalo i vám, tak jako v té příští hodince bych to tak jako nechal otevřené.
0: Víte co? 77 337 136.
1: A co s tím?
0: No jednám napíše, co si myslíš, že se ti stalo s pračkou.
1: Dobře, tak pište.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava. Aktuální informace z cest. V ulici Ostravská ve Svinově havarie osobního automobilu do stromu. Dávejte si tam pozor. Další dopravní nehoda dvou osobních automobilů je ve Vendrení, takže zdravíme na Třinecko, kousek od hlavní stanice vlakové. No a poslední dopravní nehoda, tak ta je motocyklu. Ano, havarie motocyklu a ta je v Dobré u Frýdku Místku. Tak i tam prosím pozor.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: někteří tady hádají, že jsi něco pokazil s pračkou, nebo co? Nezačne prát, ale vydává zvuky, blika. Tady
1: ne,
0: někdo
1: nestalo
0: radí,
1: se
0: máš
1: nic.
0: Pračku vůbec zapnout,
1: ne,
0: nebo co?
1: Ne, nestalo se nic z toho, co si tam píšeme, protože vy jste strašně zvědaví, to je prostě neuvěřitelné. Jako i když vypnete vodu, tak pračka se prostě zastaví, ona ví, že tam ta voda není.
0: Můžu to říct já.
1: A no tak to řekni.
0: Prosím vás, Marek včera pral prádlo.
1: Černé prádlo.
0: Jako na tom by nebylo nic neobvyklého. Ale my jsme tady stáli odpoledne a on mi říká, ty vole, já jsem debil. Já doma dostanu strašnou nakládačku. A já, co jsi udělal? No, já jsem k tomu černému prádlu přidal savo.
1: To je takzvaně nový druh batikování, no, tak co, no.
0: A já jsem tam, a proč si to, já jsem si myslel, že se to lepší vyčistí, si říkal,
1: no,
0: že?
1: Jasně,
0: nebo,
1: no,
0: tak nějak
1: no,
0: to bylo.
1: No a to nevíš, jako já jsem přijel domů, jsem chytil ty ponožky do ruky a říkám, tyjo, a dvojbarevné, trojbarevné ponožky, super, vypadá to perfektně.
0: Ale fakt je to jako moderní tím savem dělat různé umělecká díla, takže já myslím, že z toho můžeš ještě vytěžit.
1: Je to pecka, no.
0: Jo, tak kolik jsi tam toho měl, toho prádla? Trička, mikiny, nebo co tam všechno bylo?
1: No, tak jako triček se to nedotklo naštěstí, ale odnesli to trenky a odnesli to ponožky, no.
0: Jaj, tak to je nuda.
1: Je to nuda, já jsem to říkal, jako proč to hrotíš, ne? Když to stejně nebude vidět, jako. Ani ty ponožky, já říkám, no tak a co, dneska se na ponožkách nosí skoro, já nevím, emblemy, kdo ví čeho, no tak tam budou dvojbarevné, nebo možná trojbarevné ponožky,
0: a
1: no tak
0: měl,
1: co?
0: Měl jsi tam jenom svoje prádlo, nebo i...
1: Neměl.
0: Nebo, to jako, byl ten problém.
1: Tatíkové ponožky jsou taky hezké. Ty ze šedo žlutlo zbělely prostě.
0: Hele, Máro, ale víš co?
1: A přitom to bylo savo na praní, jo? Tak jako proč to jako se střelilo tu černou barvu? Mi to někdo vysvětlí. Proč se nesmí dávat savo do černého prádla?
0: Já nemůžu. Já to nemůžu. Fresh Radio. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak jo, jsem zase ošklivá, já se ti vysmívám, ale ostatní s tebou soucítím, Maro.
1: A jo, já to tady vidím napsáno, jako díky moc za to. Marku, soucítím s tebou, moje přítelkyně čistila savem pračku, ale nepustila ji na prázdno, potom co ji vyčistila, ale hodila tam taky věci na prání. Jo, tak jsem přišel o několik triček, ponožek a trenýrek, téměř všechno bylo dvakrát až třikrát nošené, takže celkem nové. Takže pokud ji čistíš, jedenkrát vyprát se savem, pak na prázdno, celý dlouhý cyklus a teprve pak prádlo, jenže já ji nečistil. Já jsem tam dal to prádlo a chtěl jsem to podpořit tím savem, protože to je savo na praní, tak si říkám, kurňa, aspoň to bude čistší, tak jsem tam dal trošku toho tekutého prášku, zalil jsem to trošku vanišem a ještě jsem tam dal trošku toho sava. Pak jsem tam dal strašnou spoustu toho voňavého
0: a vyváže,
1: co se dává nakonec, co se tam vyto, aby to vonělo to prádlo, perfektní. Zapnu tu pračku, odjedu do rádia a za 2 hodiny SMSka, ty debile, ty a já nevím, ty další krásná sprostá slova, která tady ani nemůžeme říci nahlas. Co si dělá s tím prádlem? A víš, co je úplně největší průšvih?
0: Nevím, nejdřív, sám o sobě.
1: Nejdřív máma seřvala tátu, a ten se bránil, však černé prádlo tam dával Marek. Jo? Takže první tu instanci toho vsteku schytal fotr.
0: Ale to je úplně v pořádku.
1: Tato sorry, jako ne.
0: Ale to je v pořádku, tak nikdo jiný tam stejně nebyl. Kdybys tam byl ty, tak to schytáš ty, ale my ženy vždycky vytočíme první na muže. Tam nikdo jiný ne, tak nebudou točit na svého syna, ne? Tak si říkala, že nejsi takový, no tak si, no.
1: Ale prosím tě. No tak jsem, no. Spravili to večer dva panáky a vyřízené, nazdar.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Fresh Radio.
5: Čekuj Instač a Facebook.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a

0: Kdo bez viny nechť hodí kamenem? Já myslím, že my ženy jsme například specialistky na to, jak jako prádlo obarvit, třeba víš, že tam hodíme červené tričko a tak prvně mezi bílé. To mně se taky stalo. Já netvrdím.
1: Ale to nebyla střízlivá, to mi neříkej. To mi neříkej, že k bílému prádlu přihodíš nějakou barvu, která víš, že bude pouštět a jako uděláš to záměrně.
0: Ne, záměrně, takhle omylem. Jakože víš, teď nechce strašně pečlivě to dělit, třeba to prádlo rychle, to tam potřebuješ vyprat, protože něco rychle chceš, tak se to stane. Tak já netvrdím, že se mi nikdy nic takového podobného nestalo, to bych lhala. Jsem se tě tím chtěla teďka jako zastat, ale...
1: Ne, v pohodě, to je dobrý, tak aspoň jste se zasmáli a stát se může cokoliv. Jako.
0: A mě by zajímalo právě, co naši posluchači, co se jim třeba celkově takhle stalo, co se týká domácích prací, že fakt jako...
1: Jako co byl
0: pohnojili.
1: průšvih. Co byl vyloženě průšvih, to byste nám mohli napsat. Samozřejmě k dispozici máte jak náš WhatsApp 773 37 136, ale taky aplikaci a nahrávejte nám klidně i hlasovky, aspoň se můžeme zasmát, doufujeme, že se dozvíme třeba něco z toalety, jestli nás kolega poslouchá a jestli ne, tak hele, víte co?
0: Sokoly! To jsem ani nechtěla.
1: No tak to zastav ale.
0: Teď už ne, tam jede písnička stejně.
1: Aha, dobře, no tak jo. Tak ještě máme nějaké intro nebo ještě něco můžem?
0: Já si myslím, že to nám stačilo. Telefonní číslo znáte a vy nám teďka pište, co se vám stalo za průšvih doma, týkající se třeba domácích prací.
1: Okay? Pojďme za muzikou.

0: než domácí práce se nám tady rozmohlo katastrofy v práci.
1: Katastrofy v práci a katastrofy i doma, jako všude, jako no.
0: No, přesně tak, ale hlavně v té práci. Tak máme tady dokonce i hlasovku, tak já ji pustím. Počkej, kde to je tady?
1: Tady teda, úplně na plno zase. Část.
2: Hele, tak váš záchod jak obecný, samozřejmě lezl oknem v kanceláři z záchoda, protože se pokazilo otevírání a nešlo to otevřít. Takže doporučuju všem, je to super kratochvíle.
0: Taková super kratochvíle, asi jste poznali, kdo to je, to náš záchoďák obecný, mudrý judr, pudr, radím. Ještě tady je druhá,
1: neuvěřitelné, druhá část. Neuvěřitelné je, že prostě se tohle to
2: stane. Samozřejmě podotýkám, lezl jsem v obleku, ještě víc příjemnější kratochvíle.
1: Já nevím, jestli bych těmi dveřmi třeba neprošel, nebo je nerozbil, kdyby to šlo teda, no.
0: No nevím, mně se teda jednou stalo taky právě doma, ještě nemáme hotové všechny dveře, není tam kliká, já jsem se zabouchla v té technické místnosti.
1: Taky dobrý.
0: Naštěstí jsem nebyla jako sama doma, jo, ale taky chvilku trvalo, než jsem se dobušila, tam není ani okýnko, abych vylezla. Mm-hmm. Takže to bylo taky velmi příjemné.
1: Takže
0: ale
1: kdyby
0: jako
1: si trpěla klaustrofobii, no tak máš o zábavu postaráno.
0: No to trpím, ale naštěstí ta místnost není až tak malá, takže by se to dalo zvládnout. Ale je to nepříjemné, každopádně lézt v obleku. Tak to je taky jako super.
1: Přes okýnko,
0: to bych chtěla
1: super
0: vidět. Ježíš, já jsem.
1: Je tam ještě něco?
0: Je, já nevím, mohl to natočit aspoň, no. My jsme to sdíleli třeba i na sítích, jako radíme. Příště to prosím tě jinak, takže musíš to do dokonalosti dotáhnout, jo. Ahojte, domácí práce jsou v pohodě, ale v práci se mi povedlo něco echt. Tak zimním období mrazu a náledí jsem opravoval auto a musel jsem vytankovat naftu z nádrže, abych ji vyčistil. Tak jsem vše nachystal a čerpadlem jsem naftu tankoval ven z nádrže. Bylo hodně hodin, jdu domů, vypnu čerpadlo a tradá domů. Ráno jdu na rehabilitaci, otevřu továrnu, dílnu a na podlaze 20 litrů nafty. Samospát, že ano. No tak jedu v tom náledí na rehabilitaci, kočka se mě zeptala, jestli jsem si dobře zaklouzal. Já smrděl celý den jak Zetor. Mějte se fajn, Lukáš.
1: Tak jako nafta, to je prostě smrad jako blázen, to je fakt, to je masakr.
0: Ty jo, ještě v té zimě to musel vypadat teda na rehabilitace, super, no. Ale děkujeme za vaše příspěvky, klidně pište ještě dál a my taky vyštracháme s Markem ještě něco, co se nám jako povedlo, jo.
1: Okej.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Přijďte si zaběhat!
7: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
8: První ročník běhu na 5 kilometrů.
7: Tolik?
8: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
7: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
8: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
7: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
8: Přijďte si zaběhat.
7: To jsme měli říct spolu.
8: A vlastně, no tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
12: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
13: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
14: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Doprava. Doprava.
1: A info z cest. V ulici Hlavní třída Frýdek Místek, dva osobní automobily v sobě, průjezd se zvýšenou opatrností, další dopravní nehoda v Polance nad Odrou, tak, tam je také dopravní nehoda, nevím, co tam je konkrétně, z nehodové centrály, tady máme informaci, že to je, ale je to na Jaroslava Štorkána ulice, tak Polanka nad Odrou, tam si dávejte pozor. No a potom ještě stále trvá dopravní nehoda v Dobré u Frýdku Místku, tam byla havárie motocyklu.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
0: Rychlá rota.
2: Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Fresh Rádia, tady Marek a Michaela. Rychlá rota, odpolední vysílání. Marek se právě začal učit německy, kdybyste to chtěli vědět. Nevím, jak dlouho mu to půjde a jak dobře, ale...
1: Nezačal, já jsem tady se snažil jenom pár věcí jakože přeložit a stejně mě to nefunguje ani na překladači, protože některé věci v němčině mají takovej divný tvar, který prostě já na klávesnici nemám. No, já jsem totiž našel ceny, které jsou v současné době na Oktoberfestu a jaké ty ceny byly loni a jaké jsou vlastně letos.
0: Počkej, myslíš ceny nějaké hlavní ceny anebo ceny piva nebo čeho?
1: Je tu cena piva, je tu cena nějakého jídla, tak jaký je rozdíl vlastně? Já se dívám na tu cenu piva a pravděpodobně bych tam nejel, jako jo.
0: Tak dobře, dej.
1: Já se svým apetitem prostě jako ne.
0: Oni mají 0,4, oni nemají půl litra asi, že? Nebo mají
1: ne,
0: půl litry?
1: Ne, to je, hele, to se jmenuje Masbír, podle mě to je tuplák prostě, jo? Mm-hmm. A cena toho tupláku loni byla 15,50, a letos je 15,90, to znamená 16 euro.
0: 16 euro za jedno pivo?
1: Jo, to je 10 euro, 200 pade, 6 euro krát 25.
0: 16 euro za jedno pivo?
1: Jo, 16 euro za jedno pivo. A pozor, to není všechno.
0: Děláš srandu.
1: Nedělám si, ale pozor, to je velké pivo, to je tuplák, jo? To znamená, to jsou dvě piva. To je, víš, bum, nazdar. Co?
0: No, dobře, ale i tak.
1: Schweinenhaxe, jo, to znamená, podle fotky to je šunkové koleno. Loni stalo 25 euro a letos 29,50. 30 euro, to vím naprosto přesně z Ibizy, že to je 750 korun, že přesně tolik stal alkohol s bulem. A ještě tady je bratwurst, ten stál loni 15,10 a letos 18 euro.
0: No, Maro,
1: hele, já si myslím, že je to litr. Aha, dobrý. Tak v tom případě, když mi to tady někdo a potom jeden litr Weissbier za 18,40, když má sbír, je litr 15,90, tak co je litr Weissbier? Dobrý, ne, zůstaneme u toho, pak jsou tady ještě nějaké dvě jídla, které vůbec překládat nebudu a ještě nějaké Kaisermachern, to stojí 27,50 a loni to stalo 22,50.
0: Maro, jeď radši zase na Ibizu.
1: Já jsem k tomu chtěl říct jako díky bohu za naše české hospody.
0: No to určitě.
1: S těma cenama.
0: Ale víš, to zase tady nechodíme v těch krásných krojích, jak ty holky. Víš?
1: Jo, to chápu, no. A taky tak ti nikdo nevyleje 10 litrů piva na hlavu, když zakopne, že? Analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Máro, já mám pocit, že někteří naši posluchači na tom Oktoberfestu jsou, anebo teda minimálně byli, protože Vláďa nám tady poslal fotku z Oktoberfestu, kde má úplně obrovskou čepici a ještě nám napsal echt, jetzt, man glaubt es nicht, ja es ist one liter.
1: Ano.
0: Teda to asi nebude one liter, ale já nevím, jak se řekne německy, ein liter, ne? Ein liter, myslím.
2: O ne,
0: ein.
2: No to je jedno.
0: No takže ten tam asi je, a takže děkujeme za foto, je to super, že to sdílíte. A pak tady máme od Peti zprávu. Tak to asi v Praze mají ten německý svátek piva každý den, chudák má kreditka po 3 dnech, poslední den už nebylo moc money, tak jsem musel jít na, můžu to říct asi, jo, Braníka,
2: no jasně,
0: do Braníka mezi pankáče.
2: Na 11. Braníka, no, do Braníka mezi pankáče. No, tak no, to je musel, pohodě, no. To je. Kdo pije Braník, prdí jak vraník.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
11: Mimino stegosaura!
10: On chodí!
13: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s prolískami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: že se ještě jednou vrátíme k tomu Oktoberfestu, protože mám tady jeden takový lehký článek, který mi tady vyskočil, když jsme se o tom bavili úplně náhodně, tak je to velice zajímavé a velice poučné. Oktoberfest spotřebováno, či vypito, zhruba 8 tupláků, to je 8 litrů, jo. Silné hučení
1: ve... Zastav. Kolik? 8 litrů?
0: 8 litrů, no.
1: Vypil, jo?
0: No, jasně. Tak u nás by to bylo asi 16 piv. A teď už do mě nehuč.
1: Pardon.
0: Silné hučení ve střevech, panské WC ve stanu, na velkou tam nejde jít, velká fronta ven, tam je dámské WC v modulu, tam je víc kabinek vedle sebe, no a musí se po schůdkách. A stojím na kraji a jak vyšla první dáma, tak všechny v té frontě odstrčím, vlétnu do kabinky, ježišmarja, těch ran na dveře. Slipy už plné, do koše, dodělání očista.
1: Yes.
0: A pak nadechnout a utíkat. No a těch ran, co jsem v té uličce dostal, nepočítáno. Ale rifle zachráněny, i když pak na ostro. Fandím vám.
1: No já doufám, že to nebyl Máro tvůj příběh.
0: Ne, já jsem tam nebyl, jestli normální. Já nosím trenky, ano. Fresh Track.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: jméno Baroš?
1: Ne.
0: Ne, nevíš nic.
1: Počkej, ty myslíš Milana.
0: Jasně, to už víš co, to jasně, už víš šitrolíne najednou.
1: Milan Baroš a jeho poslední zápas, který bude teď v sobotu 26.9. samozřejmě kde jinde než na našem městském stadioně v Ostravě Vítkovicích. No a my, jo, budeme hrát o vstupenky, protože tenhle ten zápas je beznadějně vyprodaný. O
0: ale
1: co jde?
0: Úplně vyprodaný, no. Úplně vyprodaný, jakože už někdy od května nebo od kdy. No, prosím vás pěkně, vy budete soutěžit tentokrát s JJM, tedy úterý, středa, čtvrtek.
1: To a si vlastně užijete.
0: Pátek budete mít velké finále a tam se vyhlásí výherce, který vyhraje právě jako stupenku na tenhle poslední zápas.
1: Jiřík má perfektní nápady, co se týče otázek. My si to zase zítra hrozně rádi poslechneme, co zase vymyslí, protože já jsem tam něco postřehl, nějaký nejlepší fotbalista z Frežrady nebo něco takového. Dokonce tam někdo nějaké moje jméno, že bych se mohl postavit do branky a tím pádem by mi nikdo nedal gola. Akorát jste zapomněli, že ta branka má 20 metrů na šířku a 14 metrů na výšku, takže já bych se tam vlezel asi mockrát do té branky. Jako.
0: A kdyby se tam postavil ještě s Elvisem, třeba s někým
1: dalším. Kdybych se tam postavil s Elvisem, tak pořád by nás ještě museli naklonovat, no.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
8: První ročník běhu na 5 kilometrů.
7: Tolik?
8: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
7: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
8: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
7: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
8: Přijďte si zaběhat.
7: To jsme měli říct spolu.
8: A vlastně, no, tak pojď.
7: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
3: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak pak to vypadá na cestách? Těsně před 17. hodinou v ulici Hlavní třída Flídek Místek dvě havarovaná vozidla a taktéž dávejte pozor na silnici 56 u Flídku Místku. Je to tam u kruháče, nevím, jak bych to popsala. No.
2: Asi Místecka.
1: No jo, ale to je takový tam kruháč si jest ABC servis tam je nějaký, takže nevím, kde přesně to. Já nevím, to tady nejde tady úplně popsáno.
2: Dobrý,
1: tak ale tam je havarie osobního automobilu do svodidel.
2: No, to je všechno.
1: Bacha. No, teď už jo.
2: OK, tak čeká nás našlapaný podvečer a taky večer, protože od 17 hodin startuje Fresh Mix s Alešem Brunou a po 19. hodině Dirty Vibes a samozřejmě DJ Daniel.
1: Výborně, skvěle, úžasně a my dva zase, Marika Mikaela, zítra po 14. hodině.
2: Pokud nebude sněžit, mějte se hezky, čau.
1: Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo
4: a půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Tak hezký poslech se na Fresh in the Mix. V rámci úterka startujeme tu dnešní první hodinku plnou novinek z klubu a z éteru. Tohle to je švédské duo Galantis na úvod 1, 2, 3, 4. Takhle se jmenuje písnička, kterou kdysi zpívala kanadská indie kapela v roce 2007. A tohle to je jejich nová verze a dobrá. Hezký poslech. Jinak připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu a taky ke stažení do vašeho mobilního zařízení. A teď už hezký poslech.

Francouzský žil je teď hodně v kurzu, takže si ho dneska během té první hodky dáme ještě jednou. Sází jeden hit za druhým. A na svém kontě má samozřejmě i ten největší letošního léta, tady myslím, co se taneční muziky týče.

Nejenom Eagle, tedy Eagle je v kurzu, ale taky K-pop. Ten je pořád in. Vyumělkovaní umělci z Koreje válcují hitparády všude po světě, nejenom doma. Tady jsou Kiss of Life a Sweat.

V roce 2017 Plain Jane, slavná hip-hopová hymna, a takhle vypadá taneční remix, trošku crossoverový. Don Diablo to remixoval pro diskošky a kluby roku 2026.

Jdeme tanečně na Fresh and Mix, Lořeje Robbie Williams, poznali se, bývalý člen kapely Take Dead, věčný rebel. A ukrajinská DJka, která vystupovala i v Česku, ráda se tady vrací, má to kousek. Já je viděl na Ibize letos, zelenovláska Miss Monique. Jejich společný melodický housík zaznělo poprvé na Tomorrowlandu a je to docela slušný hit v současné době.

Tak přidám ještě jednu ukrajinskou hvězdu, Artbat. Takhle remixoval Davida Getu, Gotyeho a Kimbru. Slavné Somebody I Used to Know.

se je 157. verze tohoto slavného songu z roku 2011 s nádherným videoklipem. Pokud jste neviděli originál, určitě mrkněte. Australský Gotye s Kimbrou.

Originál 2001. Poznali jste? Family Affair, Mary J. Blige. Ta se dokonce podílala na téhle té nové verzi, kterou udělal James Hype a Volkoder. Nazvali to 1, 2, 3, tedy 1, 2, 3.

Já jsem četl, že James Hype se dva dlouhé roky dohadoval na právách téhleté písničce tomuto remixu. Nakonec to snad dopadlo dobře.

0: Science. Britský Paul Wolford. Pravda, také je Second City. Písnička už je v britských klubech docela etablovaná a tlačí se do hitparád. A vy jste na Freshie in the Mix.
1: Fresh Mix.

V Americe je tato ta písnička, tady Boston, Stelly Lefty. Dvojkou už skoro půl roku. Daří se jí samozřejmě všude po světě. Tam je další taneční bootleg tohoto megahitu.

Ještě jednou francouzský jížl. Tentokrát snítne Vegou, jeho, nebo jejich společné mami. Zara Fresh in the mix. Takový krásný letní Latino House. Za chviličku pokračujeme in the mix. Čeká nás třeba Maluma, Shakira nebo Steve Lacy, taky Bunt.

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí.

Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Tak jsem zpátky. Dneska jedeme docela tanečně tu první hoďku plnou novinek. Tohle to je nový taneční remix Alexe Warrena Emerald Eyes. Hezký poslech.

Takhle to remixovali kluci z Ultimixu. To je takový speciální DJský server, který dělá remixy speciálně pro DJ už víc jak 30 let. Připomínám taky kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Tohle to je první hoďky plné novinek z éteru a klubů. Čekají nás Fastboy.

vždycky říkáváme, že kde jsou děti, nebo kde zpívají děti, nebo kde se ozývají děti, bude to hit. Pochopili to i němečtí, německé duo Fastboy. Super High.

irská Jamajčanka, to je Jazzy. Chystá debutové album, vyjde v říjnu 24. A něm je tahle ta písnička samozřejmě jako ochutnávka, další single Get This Started. Na to, že má 30, teprve 30, má slušně našlápnuto. Tak jede turné, zatím ne do Česka, bohu.

0: Tenhle ten song znáte už hodně dlouho z našeho vysílání. Už ho hrajeme skoro, no, 3-4 měsíce. Ale teď se konečně začal chytat. Hlavně v Americe je velkým hitem Phoenix. Taky jsme tuhletu písničku slyšeli naživo v Ostravě díky Marshmallowovi, který jí má na svědomí. Portugal The Man společně s ním. Jsme fresh.
1: Fresh Mix s Alešem Průdou.

Takový speciální letní mood. Aranžmá náladu to má tenhle ten song. Taky na něj běžela taková speciální taneční challenge na TikToku.

Však že je skoro pade, příští rok to má, to kula, to kulaté výročí. Maluma společně s dvě kolumbijské hvězdy. A v podstatě mladší patří o generaci níž, ale pár hitíků na svém kontě už mají Clandestino nebo Chantaje. Teď tedy novinka, která je znovu spojila a bude hit. To si běžte.

trošku říznější. Nový single Rosé, bývalé členky kapely Blackpink. I když oni se možná nerozešli, ale jenom si dali pauzu. New Trick.

Zní to jako hitíky z 80. Tak trošku pop-punk. Říznější. Co oni v té Koreji všechno nevymyslí, aby byli úspěšní, aby dělali prachy?

come on, oh yeah. Steve Lacy, písnička se Spidermana. Spider-Man Brand New Day se jmenuje velkofilm, ve kterém zazila v závěrečných titulcích.

jo, nádherná balada, která už dva týdny vede britskou hitparádu. Pravda, pomalá. Britská Sienna Spiro. Great expectation.

0: No, čekám, kdy tomu někdo vymyslí nějaký taneční remix, abychom to mohli hrát i u nás v playlistu. Připomínám kompletní playlist této hodinky, té první plné novinek Můj a frešánský Facebook. Tam je odkaz, abyste si to znovu mohli poslechnout, ty novinky, užít si je.
1: Aleš Brunda in the mix.
0: A vstřebat.

0: Německý Bund s tečkou bude zároveň tečkou té první hoďky. Německý DJ, který má 30 a který dělá muziku už od roku 2014. Ale ta písnička je od něj pořád permanentně už půl roku vyparádě. Ne vysoko, ale pořád. Tady je Trippin a Dramíček ve finále.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Tak za chviličku pokračujeme, In The Mix v rámci úterka. Čeká nás Fresh Party House Mix číslo 14. Už 14 hodinek staré taneční muziky napříč žánry a věkem jsem pro vás připravil. Teď tady novinkový mix zářijový. Už za chviličku na Freshi, pokud budete chtít tancovat a vzpomínat, tak doufám, že budete u toho. Pozor, taky playlist na mém Facebooku. Prostě spousta dobré staré muziky.

0: Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Tak jste na Fresh in the Mix, sliboval jsem staré taneční věcky, tady jsou. Fresh Party House Mix číslo 14. Tady ten novinkový zářijový. 20 tanečních tracků, dneska si dáme první půl, zítra druhou. Tohleto je John Dahlbeck, švédský DJ a producent, jeho Blink 2007. Hezký poslech. Nějak playlist na mém Facebooku. Takže kdybyste chtěli, abych do toho nekecal, tak stejně do toho budu kecat, za to jsem placený. Ha.

holandský DJ Mason a taky Prince Superstar, Perfect, Max Cedar. Jinak písnička se objevila také nedávno ve filmu Saltburn a stala se znovu hitem. Znovu ji začali tlačit a dávat v různých remixech, v nových remixech.

Toulouse, Nicky Romero. Tímhletím geniálním houseovým singlem nastartoval svoji kariéru v roce 2011. Tak jedeme bomby, jedeme staré taneční bomby. Fresh Party House Mix číslo 14.

jsou zvuky, co? To je nářez. Jsme fresh. Fresh in our heels.

Night of Dallas, working after hours. Ripples on my chest, never got a night's rest. Předám taky kulťák z 80. O pánském striptýzu Mel Stripper 1986. Písnička se stala hejtem až rok později, vlastně se hraje dodnes, je kulťák, opravdu kulťák. Taky to předělal nedávno Purple Disco Machine, že jo? Tohle to je originál. Abyste na Freshy, in the mix. Vzpomínáme a tancujeme. Fresh Mix! Fresh Mix! I come for a buck.

0: originál klavírní skladba jihokorejského pianisty, která byla vlastně poprvé zazněla ve Stmívání Twilight. Tam vlastně byla vždycky jako podkres, když se tam objevila Belly. Pokud jste tuhletu sérii, filmovou sérii viděli. Tohle je taneční remix, který udělal Jasper Forks, River Flows in You 2010. Jinak za Jasper Forks se skrýval Alex Christensen z United Six, tedy z U96. A ti, co mi vydá z bod v 90.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Tak na tím dneska uvažuji, jak dneska to bude hodně o instrumentální taneční muzice. Občas se sice ozve nějaký zpěv, ale jenom jako doplněk. Hej, když samozřejmě výjimky budou, připomínám playlist můj Facebook. Dneska první půle, Fresh Party House Mix číslo 14.

jedno speciální velbloudí sténání, tedy Camus, italská kultovka z roku 2000. DJ a producent Santos.

0: Liam Orbit, britský DJ a producent, který se letos odebral do hudebního nebe. Tady jeho klasika 1995, to vyšlo poprvé, pak to musel stáhnout. Řešili se autorská práva dlouho. Tak vyšla znova v roce 99. Skočila až na čtvrté místo oficiální britské hitparády, ne tady ty taneční, ale normální britské hitparády. Až pak to udělal Tiesto a dá Joe Four Strings. Tady je William Orbit.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Když přijeli tady pár let zpátky na Oldies Festival, tak jsme s nimi, konkrétně já a Ondra, dělali rozhovor v našem studiu, tady ve studiu Fresh Rádia. 666! Kepasa Paradox, 1998. Yo, feel the flow, que pasa paradox, vente adelante. Set španělsky, ale jsou tu Němci.

legendární recitace frontmana Maxiho Jazze. To jsou Faithless 2001, We Come One. Písnička z třetího alba, jejich třetího alba. A Fresh in the Mix. Tancujeme a vzpomínáme dneska. Hlavně zase ten geniální syntetizátorový riff od Sister Bliss. Ten je věčný.

To dnešní tancování a vzpomínání zakončíme písničkou Nils van Gogha. Zítra pokračování, dneska tady první půle Fresh Party House Mixu číslo 14. Doufám, že to pro vás bylo příjemné tancování a vzpomínání zároveň. 1998 Pool Venture.

Jinak připomínám playlist můj Facebook. Tam je i odkaz na náš SoundCloud. A nebo na můj Mixcloud. Všechno, co potřebujete.

Jinak zítra pokračujeme, zítra vás čeká třeba Mauro Picotto, jeho slavná songovka, singlovka, hitovka Komodo, nebo Scooter.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s prulískami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

I are Becky Hill Changes. Hey, aktuální věc. Trošku divočíme ve finále. Tady myslím rychlostně, BPM.

Skrillex. Jeho Noche Without You, tedy Noci bez tebe. Jinak samozřejmě písnička od Roberta Milesa Children, jestli jste poznali ten klavírek zádu.

Ono se to stává docela hitíkem. Objevilo se to taky v setíku, který jsme odvysílali pátek u DJ Tiesta. Doufám, že posloucháte každý pátek. Doufám, že nás posloucháte pořád, každý den od rána do večera.

0: Fresh Radio. Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Přijďte si zaběhat!
8: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
9: První ročník běhu na 5 kilometrů.
8: Tolik?
9: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
8: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
9: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
8: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
9: Přijďte si zaběhat.
8: To jsme měli říct spolu.
9: A vlastně no, tak pojď.
7: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
12: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
11: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
15: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
14: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
16: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day. Play it.

feel alright.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový slon.cz.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 Kč

0: Ik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště, kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlkou dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat.

jsou levý. Přetřeví táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
3: Jsem zvědavej na ten...

0: Žádný kamu, žádná show. Od vás slyšíme slova. Já jedu jako stroj. A soundtrack tvoje holky je tvý obrach i pokoj.
1: House na Fresh Radio. Buď fresh.
2: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.